0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Vzpomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
2: Čas

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Radio Čas Rock.

0: Vánoční ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.

0: Všeobecnou pohodu přejeme všem posluchačům a divákům. Otevíráme další rebelský bar.
1: Přesně jako před týdnem, a to platí i pro stanice, na kterých nás můžete vnímat. Rádio Čas Rock nebo Televize Rebel.
0: Dnešní díl jsme zahájili rovnou písní. Máme za sebou kousek ze slunečné Barcelony, projekt Exasense.
1: Slova jste v písni hledali marně, šlo o ryze instrumentální záležitost. V dalším případě už se bude zpívat ovšem hodně.
0: A budou to krásné slovní obraty, přesně tak, jak jsme u kapely Insania zvyklí. Koncem června fanoušky potěšili novým singlem a nalákali tak na podzim, kdyby měla vyjít nová deska.

0: Tento rebelský bar se už vlastně vysílá po prázdninách. To nutně ovšem neznamená, že nebude teplo. Naopak, už několikrát jsme v září propotili mnoho dnů a nocí.
1: Stejně to platí i o akcích. Ještě nějaké venkovní sešlosti nás čekají, ale hlavní sezóna to má vlastně za sebou. Když se řekne léto, mě osobně se hudebně vybaví hlavně punkrocková muzika.
0: A proč ne? Má to určitě svůj důvod. Už jenom ty slavné punkrockové klipy, kde se jezdilo na skejtech, popíjelo pivenko a skákalo do bazénu.
1: Jedna z nejslavnějších kapel tohoto typu jsou bez pochyby Blink 182. Jenže třeba v roce 2005 to s nimi vypadalo různorodě a kapela ohlásila pauzu na dobu neurčitou.
0: Naštěstí tahle ta přestávka netrvala moc dlouho a jelikož se hudebníci nechtěli nudit, vznikly rovnou dvě nové kapely.
1: Tom DeLonge založil Angels and Airwaves, Mark Hoppus a Travis Barker zase Plus 44, kteří pokračovali v punk rockovém rytmu a právě ty si dneska dáme.

0: Ještě jednou všechny vítáme zpátky v Rebelském baru, ať už je to na vlnách Rádia Čas Rock nebo televizní stanici Rebel.
1: Máme za sebou tři kousky z naší nabídky a stejný počet je ještě před námi. Akorát jsme si řekli, že trošičku se posuneme v čase.
0: Jo, jo, a to až do roku 1970. Mimochodem, když jsme v baru, tak na našem území tehdy stála desítka zhruba korunu 40 a litr rumu 68 KČS.
1: No krása. A třeba v Americe stála jedna plechovka piva 33 centů. No a právě do Spojených států se vydáme i hudebně, protože nás čekají Creedence.
0: Většina lidí vždycky řekne jenom Creedence, ale přitom se sluší dodat i zbytek názvu Clearwater Revival. Takže kdybys chtěl založit cover, víš, jak by se správně měla jmenovat?
1: No povídej.
0: No, Creedence Clearwater Revival.

0: Tak tohle byli Creedence a jejich Looking Out My Back Door. Podle některých lidí tahle píseň pojednávala o drogách.
1: John Fogerty ale upřesnil, že byla napsána pro jeho tehdejšího tříletého syna. Každopádně, celkem veselý rytmus vystřídá o něco temnější a depresivnější.
0: No, co taky čekat od kapely Type O Negative. A když navíc někdo pojmenuje píseň Everything Dies, asi nemá v plánu úplně romantickou záležitost.
1: Tahle skladba vyšla v roce 1999 na pátém albu World Coming Down, což je samo o sobě taky dost depresivní název.
0: A videoklip se mimochodem natáčel v loděnici, kde pracoval otec Petra Steela. Ale přestože se jedná o temnou záležitost, píseň byla sama o sobě velmi úspěšná a dodnes platí za jednu z nejoblíbenějších u všech fanoušků.

0: Jak jsme před několika minutami hlásili otevřeno, nyní nastává pravý opak. Rebelský bar pro tento týden pomalinku zavírá.
1: Zbývá nám čas na klasický úklid a rozloučení. Ale jak bývá takovou malou tradicí, nebude u toho chybět ještě jeden klip.
0: No, měli jsme tady dneska kousky z Česka, Španělska, Ameriky, tak proč nenavštívit ještě nějakou zemi? Třeba Německo.
1: No jasně, no vidíš. A vlastně Oktoberfest se nám taky pomaličku blíží. Kdyby se nám podařilo natočit nějaký díl přímo tam, to by bylo, co?
0: To by bylo pivo.
1: To by byla paráda.
0: Já se spíš obávám, že bychom se od tamá jen tak nevrátili, ale německou muziku si dneska určitě dáme. Takže, kam zamíří dnešní naše poslední kroky?
1: No tak rovnou do Bavorska, jo. V těchto částech totiž v roce 2003 vznikly Icebreaker. U nás se najde nějaký ten dach fanoušků, ale hlavně v jejich domovině se jedná o úspěšné a oblíbené jméno.
0: Od nás tedy poslední hudební kousek, zbytek zase příští týden v Rebelském baru. Děkujeme za přízeň a budeme se těšit.

Pěcky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Časrok.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.

našlapaným programem Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkl.

těchto dnech vstupuje do kin koncertní film Too Big to Rick, který zachycuje kapelu Ghost během loňské koncertní šňůry Skeletour v Mexico City. Snímek bude dostupný také na streamovacích platformách a zároveň vyjde oficiální soundtrack

Nový soulový projekt Holiday představuje Scott Holiday. Kytarista domovské skupiny Rival Sons vypustil single Automatic, který bude součástí jeho debutového alba Topology.

Eddie Vedder vyslal do světa písničku Better Believe, ke které natočil i videoklip. Poprvé ji mohli lidé slyšet v červnu během otevření komunitního centra, za kterým stojí The Obama Foundation v Chicagu. Výtěžek ze skladby má podpořit neziskovou organizaci, která pomáhá mladým lidem ze sociálně vyloučených a ohrožených komunit.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Zatímco Nightwish mají pauzu, jejich zpěvačka Floor Jansen nezahálí. Před pár dny přišla s dalším singlem Bring Me Silence, který je předzvěstí nového soulového alba. To se bude jmenovat High Tress, nabídne celkem 12 skladeb a dočkáme se ho 15. ledna 2027.

Metalový hurikán se řítí do Prahy. Kapela In Flames a Trivium spojují síly a vydávají se na společné turné. V jeho rámci dorazí 20. dubna 2027 do pražského O2 Univerza. Jako speciální hosté je doprovodí Paleface Swiss a Walla.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.

0: ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

Rock News. Lídr kapely Wasp Blackie Lawless připravuje autobiografii s pracovním názvem Tales from the Square Mile. Jak uvedl, kniha nebude typickým příběhem plným sexu, drog a rock'n'rollu. Práce na knize trvá již přes 6 let, protože se z pouhého osobního příběhu rozrostla v rozsáhlý výzkum samotného Hollywoodu a jeho hudební historie.

30-letou kapitolu Ministry uzavírá Al Jourgensen posledním albem Hate to Go, Take Out or Delivery. Na něm se po dvou dekádách podílí i navrátivší se baskytarista Paul Barker. Deska vyjde 30. října, ale už nyní je k dispozici single We Hate. Naživo se s Ministry můžeme rozloučit v dubnu, kdy dorazí do pražského Fóra Karlín.

Vy posloucháte Rádio Čas Rok, za necelé dvě minutky je tady 9:00, ranní dopolední, záleží jak to berete. Sobota 29. srpna 2026, od mikrofonu a ze studia už vás zdraví Vaše Vrána. Netypicky, ale i tak si můžeme užít poslední prázdninový víkend, třeba se Stony.

0: Stopky, otevři oči, to je možná výzva i pro některé z vás, i když zas na druhou stranu je sobota, takže proč to tlačit, že jo, do vysokých otáček. Klidně se otočte na druhý bok a pokračujte v tom, co jste započali třeba večer nebo prostřed noci. Nicméně teď na rádiu Čas Rock taky předpověď toho, jak bude vypadat poúplňkový den, tady sobota 29. srpna 2026. Pro školáky poslední prázdninový víkend, ale počasí se jeví optimisticky. Otázka je, co hvězdy. Odpověď má náš dvorní astrolog Milan Gelnár.
1: Sobota bude obdobná jako den předchozí. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty pozitivní souladné, tak ale také aspekty naznačující destrukční události karmického charakteru. Skvěle by nám měla fungovat intuice, více nás budou oslovovat duchovní témata, ale také prožívaná sexualita. Zvýšená bude naše citlivost a vnímavost. Vše tak budeme prožívat až na doraz. Bohužel neděle už bude o něco napjatější. Podepisovat se na ní bude zřejmě nastupující školní rok a také vědomí konce prázdnin. Očekávat tak můžeme rozjitřenější emoce, sklony k nervozitě a podrážděnosti. Bude tak dobré snažit se o nadhled, klid, pohodu a harmonii. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
0: Milane, díky moc, tak jste to sami slyšeli. Hlavně klid a nohy v teple. Hlavně vy, rodičové. K tomu snad přispěje i muzika, Manic Street Preachers, také Dropkick Murphys, později i Stouni nebo Santa Cruz. Dobré ráno.

0: Smečka Dropkick Murphys, která se dala dokupy ve městě Quincy v americkém státě Massachusetts v roce 1996. A všechno začalo velice nenápadně, když si poprvé spolu zahráli v suterénu holičství jejich kámoše. Dneska se tomu říká barbershopy a ta směs tradičního folk rocku, punk rocku, prostě tam si můžete představit úplně cokoliv. A rozhodně se netají pánové tím, že se nechali ovlivnit skupinami jako The Pogues, Clash, Thin Lizzy a dalších. Můžete je vidět vždycky, jsou nejvíc vidět a slyšet okolo Dne svatého Patrika a těch slavných víkendových přehlídek, které se konají nejvíce a nejsilněji kolem Bostonu. A taky to jsou obrovští fanoušci sportu, protože jejich srdcovkami jsou Boston Red Sox a samozřejmě i Boston Bruins. No a Pasta si na tohle muziku také velice rád zapaří. Vidíte to? Něco, co vznikne ve sklepě holičství, slaví 30 let na scéně a je to zatraceně úspěšné, takže nikdy neházejte tu flinty do oblí. Nikdy nevíte, kde se štěstí unaví a popřeje. Tak teď na rádiu Čas Rock třeba Stouni, taky My Chemical Romance nebo taky Santa Cruz. A kdybyste to viděli trošku jinak, třeba hudebně s tím dnešním budíčkem, dejte vědět, co by vás jako vytáhlo z postele, vylepšilo vám sobotní ráno. Případně, jestli někdo ve vašem okolí slaví, tak tomu přidejte i originální přání a vyberte muziku.
1: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92. Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

rádiu ČSRK už se nám to pomaličku začíná probouzet, což je dobře. Někteří jako skáčou z postele šipkou dobrý, plní energie, někteří ne. Ale je to důležité v našem věku hlavně nepřepálit začátek a start, takže naprosto v klidu. To znamená, z toho, co dorazilo do našeho SMS centra, vytahuji tohle nějakou pohodovku pro start toho víkendu. Hodilo by se, ať už pro pracující nebo nepracující, a taky hlavně pro celou rokovou rodinu. Moc díky. Luďku, tobě taky parádní den. Čas rok. Čas.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Čas Rock.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
3: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
4: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
3: Kobby Elektro.
5: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas. Váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
6: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: plynem na zemi, to ne, vždyť je víkend. Ale vzpomeneme na dnešního Slovence, třeba vás to i naťukne. Tak krásné dopoledne.
1: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

Zatraceně povedená věcička Ora pro Nobis. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, sobotní dopoledne s datem 29. srpna 2026. Jeden pohled do kalendáře, tak abyste věděli, kdo kde s kým, možná i proč a za kolik a jak. A začneme ve světě, protože v roce 1885 si přesně v tento den nechal Gottlieb Daimler patentovat první motocykl. Usiloval o to hodně dlouho a konečně se to povedlo. No a u toho automoto ještě zůstaneme, protože v roce 1973 vyrobili automobilové závody, tehdy národní podnik Mladá Boleslav, miliontý exemplář typové řady Škoda 1000 MB. Kdo si to nepamatuje? Prostě legendární MBčko. Nádherný to vůz. Projela bych se dneska. Není to asi takový komfort, jako v těch dnešních, ale prostě to auto má duši a nejenom ono. A taky Evelíny, které dneska slaví. Takže holky, rokeřice, všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám. V roce 1966, tedy přesně před 60 lety, alespoň tak hovoří encyklopedie, odehráli údajně Beatles svůj úplně poslední veřejný koncert, než se začali jako štěkat. Jo, takový ten jako ofiko. Pak ještě jako něco proběhlo, ale spíš proběhlo takový ten jako bulvární svátek pro všechny. A to tehdy ještě nebyl bulvár na takové úrovni, jako je

Třeba dnes, no a potom už to, víte, jak to jelo z kopce, nevadí, i tohle je historie. V roce 1987, v tento den, zaznamenali Def Leppard své první britské number one, a to s albem Hysterie. A když půjdeme dál, tak se dočtete třeba i to, kdo slaví narosky, anebo kdo se vyboural. A to všechno najdete na webu časrock.cz. Pokud dneska slavíte i vy, všechno nejvíc nejlepší za naší celou moderátorskou smečku. A dneska by slavil narosky i král popu.

Takhle to umí Gotthard. What you get? Vy posloucháte Rádio Čas Rock, sobotní dopoledne s datem 29. srpna 2026. Dneska můžete oslavit ještě spoustu dalších věcí, nejenom podle toho našeho klasického kalendáře, protože dnes je Mezinárodní den cosplay. Na dnešek připadá i Mezinárodní noc netopírů, den sportu a třeba taky den citronové šťávy, den chopsy, anebo den více bílinek, méně soli. Vyberte si to svoje.

Tří na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Do tři za námi, Cinderella na rádiu, čas rok před námi a pak už vy. 725-33-1155.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock.

Sobotní dopoledne, víkendové rokování tady na rádiu Čas Rock. Někteří pracují, někteří vyrazili na motorku, někteří užívají volno a někteří už stresují, protože začne školní rok. Ať to máte tak či tak, tak pokud toho jsme vašim parťákem, je všechno v naprostém pořádku. Peťar se pochlubil svojí víkendovou prací a zároveň i sochařským talentem od Boha, takže na kopečky do Jizerek taky zdravíme a posíláme muziku. Pak tady mám další žádost, třeba něco na nakopnutí toho posledního prázdninového víkendu. Hodilo by se, díky moc. Tohle je Marťas, no a do třetice, abychom vyčistili úplně to, co přišlo všecko WhatsAppem, zahraj prosím tě pro všechny, co zmokli a drtí V7 v Beskydech. Díky, Roman. Splněno, jdeme na to.

0: zase rok. Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

0: nebo Midnight Oil. Hudební nabídka pro další hodinku sobotního dopoledne. A co dál? Třeba novinka tohoto týdne. A taky mám pro vás pranostik. Já zároveň s těmi počasí, jak to bude vypadat poslední prázdninový víkend.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner

0: Schneider, Doro Pesch, Dancing with an Angel. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je sobotní dopoledne. No a taky malý pohled na počasí, jak to bude vypadat se slunkem a smraky, poslední prázdninový víkend. No, excelentní, jak sobota, tak neděle. Dle pranostiky na dnešní den Jana Stětí vlaštovka od nás letí, to by jako hrálo. No a Stětí svatého Jana přestávají již parna. To jako úplně ne, protože dneska minimálně na Moravě a ve Slezsku slunko 26 na teploměru, nádhera. Zítra při neděli ještě lépe, dokonce i 30, možná i přes 30, a k tomu opět azuro a slunko. Nutno podotknout teď tu pozitivní věc. Po dlouhé době téměř na 100% našeho území republiky zapršelo od včerejšího večera přes dnešní noc, takže krajina se napila. No a teď zase slunko, bazén a užívejte poslední víkend prázdnin. Samozřejmě z rokerčaty, tak a tím ten sešup, potom zase zpátky do lavic trošku jako zjemníme.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hraje.

0: Klasika týdne.
1: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
0: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: 0 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas
1: Rock. Rádio Čas Rock.
0: Pravé rockové rádio.

milovník dekadence ve všech podobách, jaké si vůbec dovedete i nedovedete představit. Rob Zombie na rádiu Čas Rock. No a před námi už muzika podle vás. Mrazíkovi díky za fotodokumentaci nádherného sobotního dopoledne. A Manowar už jsou na cestě.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
1: Megakoncert Rádia Čas.
0: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Čas rok.
4: Čas rok.
5: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Clubcard všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
6: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
7: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
8: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
9: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
8: Kobby Elektro.

tady poledne, děti. Už jsme to takhle dobrou zdali celým dopolednem, takže jak vypadá na rádiu Čas Rock dnešní hudební menu vlastně poslední soboty v měsíci srpnu? Asi takto. Kdo si potrpí na maminčinu domácí kuchyni, tak tady je Doga. To třeba Green Day.

0: A kdyby náhodou ne, přihoďte i vy nějaký nápad, nebo třeba rodinný recept. Tomu ještě dneska jedna oslavenkyně, tak vás pozvu na pondělí, ať se můžete těšit. A ještě mám jedno malé překvápko, ale zatím dobrou chuť.
1: Rádio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

Parkway Drive vám taky zpříjemnili sobotní teď už odpoledne na rádiu Čas Rock a já slibovala jednodušní oslavenkyni, tak se podíváme na desku, vrátíme se o 31 let zpátky. 29. srpen roku 1995 vychází živák The Road Home kapely Heart. Nic by na tom nebylo zajímavějšího, než to, že jde o vydání, které holky natočily živě. A kde? No tak signifikantní místo, protože tohle bylo nahráno tam, kde vlastně jejich hudební kariéra začala. Ale začneme o to, kdo to produkoval, protože tuhle desku si vzal na starost John Paul Jones z Zeppelinu a vtiskl do toho něco, co hned tak někde na žádném albu nenajdete. Takže styl v jejich domovském městě Seattle, pečlivě vybrané kousky a myslím si, že je dobré se k tomu vrátit i po té době. A pokud chcete, tak se můžete vrátit hned na několika nosičích. Samozřejmě to vylezlo jako klasické CDčko, tehdy jak je také ještě jako audiokazeta, LPčko, ale pozor, v roce 95, po tom, co to vylezlo jenom jako audiostopy, tak se objevila i VHSka s tímhletím koncertem. A byla velice úspěšná. Ve Spojených státech vyprodáno během 2 dní. Opravdu. No a v roce 2003 někdo ve vydavatelství začuchal příležitost, takže bylo tohle video z kompletního koncertu v Seattlu vydáno na DVDčku a Blu-ray. Bez tak nějaký ten nosič doma máte, takže takový malý tip, co si třeba dneska pustit. Protože tahle deska obsahuje i tenhle kousek.

Nevím, jestli se sejdete v centru města, ale určitě se sejdou rockerčata ve školních lavicích, protože 1. září je tady Sobidub, úterý už. No a my si to zpříjemníme v pondělí. 31.8. pondělní prázdninový poslední den, tak si dáme odpolední drive a víte co? Uděláme takovou jako drobnou změnu. Vždycky tu hodinku, co si hrajeme společně na přání, tak jasně, ta je v pátek večer mezi 18. a 19. Ale uděláme takovou jako nepsanou dohodu teďka mezi sebou, že v pondělí, tedy poslední prázdninový den v odpoledním driveu, si tu hodinku dáme taky. Ale pozor, bude to mít jednu podmínku mezi 18. a 19., že ty songy, které budete vybírat, budou věnovány rockerčatům školou povinným. Co vy na to? No, nikdo neprotestuje, výborně, ruce můžete dát dolů, nikdo se nehlásil, takže skvěle. Tím pádem to berte jako hotovou věc, startujeme v pondělí s odpoledním drivem klasicky v 15.00.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Časrok.
4: Časrok.
5: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
6: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice.
7: Rádio Čas rok na tvrdo.
6: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: na rádiu Čas Rok. Dáme na zaret a ještě jednou tu vaši 7253311155.
1: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: dneska smutní, tak tenhle ten song vás musel dostat do pohody a pokud jste stále smutní, tak tohle to vás rozesměje určitě, protože ve studiu rádia Čas roku už je opět plno. Aleš, Kiki, ahoj!
1: Ahoj!
0: Děcka dorazila, takže já jdu domů.
2: Jsme zas tu!
0: Co budete dělat odpoledne? Tady budete evidentně.
2: Já si budu válet šunky a budu pouze jako kontrolor kvality.
3: A já si budu kvalitě. Taky válet šunky a u toho budu vysílat.
2: Ty si budeš válet šunku.
3: Šunku, to je trochu, že? Budu rozvalovat tady.
0: Válejte si tady, co chcete, hlavně si to užijte. Je poslední prázdninový víkend, my se slyšíme v pondělí od poledního driveu. A fakt si to užijem, protože je třeba jako rockerčatům ten sešup do školních hlavic trošičku zpříjemnit.
2: Ale uteklo to šíleně.
0: Aby to nebyla taková trága.
2: Jak to Haní vždycky nesla nástup, protože my jsme se teďka o tom s Aleškem bavili, že já jsem z toho vždycky byla úplně v hajzlu, já jsem fakt byla vytřepaná, nervy jsem měla na pochodu, jako já jsem to opravdu těžce nezvládala a upřímně už jsem ráda opravdu, že nejsem v té škole a nemusím toto zažívat.
0: Zapomínáš na jednu věc, že já jsem dítě dvou kantorů.
2: Jo, pardon.
0: Jako, chápeš, že
2: takže ty jsi na drezuru i během prázdnin.
0: By ostatní všichni jste měli volné kvartýry doma. Já jsem je měla oba doma.
3: To je
2: a fakt to tak šlo znát? Je to opravdu fakt, že to učitelství se podepisuje hodně i... Že to je diagnóza, jak se říká?
0: Tak znáš mě už nějakou dobu.
2: A tak ty jsi zase úplně jiná.
0: Já jsem zdrhla po 10 letech z toho povolání. Protože já tím, že jsem dítě těch dvou kantorů, tak já to mám odslouženo vlastně, jo. Takže mě, když bylo nějakých 26 a odcházela jsem z té kantořiny, tak jsem vlastně měla jako odpracováno těch 26 let v tom školství, protože já jsem opravdu dítě, co vyrostlo po školách. Takže dívej, mě prázdniny nevadily. Já jsem utíkala tak jako různě k tetičkám.
3: Ideálně.
0: Byly takové tlaky, jako protože moji rodiče neměli dost dětí během školního roku, tak ještě vedli tábory, chápu,
2: nechápu.
0: Takže já úplně nejsem tábornický typ, tak já jsem utíkala k tetičkám radši na vesnici, víš co?
2: Tak to musela mít vždycky hezké
0: prázdniny. Kouzit slámu do stohu.
3: No tak přesně, tak to má být.
0: Jezdit na pechtlech a tak, víš.
3: To by doma takhle. Nešlo.
0: Ale jako dítě mi prázdniny nevadily, ale těšila jsem se zpátky do školy, zase na tu jinou sortu kámošů. A potom jako učitelka, tak mi přišly strašně dlouhé. Mě to jako fakt po 3 týdnech přestalo bavit, takže jak magor jsem tam chodila do školy, už připravovala ty nástěnky a co bychom dělali přes ten školní rok. A děti si mě vyhmátly, mě ku podivu měli rádi. A potom tam vyzvaně, budeme zapadit tou koutratovou nahoru.
2: To je hezké. Prostě kolik si jich tak odchovala zhruba?
0: Tak spočítej to, nějakých 9-10 let učení.
2: Dějo.
0: A to v té třídě jich bylo 25 až 32.
2: Takže 250 až 300 kousků.
0: A víš, co je nejhorší, jak vidíš, jak stárnou, oni dneska mají svoje děti. Jsou velcí fousatí.
2: A ty jsi furt stejná.
0: No jistě.
2: Tak.
0: Jako.
2: Vždycky nám to říkali, že na nás dětech to je, kde nejvíc vidět, jo, jak ten čas letí.
0: A jak děcka stárnou,
2: jako
0: že?
2: Kolem sebe, jo, ano.
0: Jestli, jo.
2: A my si připadáme pořád stejně mladí.
0: No přesně,
2: mladí,
0: jak s váma někam jdu, tak přesně to vypadá, že vás vezu do školy.
3: A aspoň ten pocit.
2: Tak ještě, že tomu tak nebude v úterý. Ale milá dítka školou povinná, amen s váma, nechtěla bych. Jsem svině, že?
0: Běž už si lehnout, říkala si, že se budeš válet šunky.
2: Jo, tak jo, jdu si dopít to kafe.
3: Lehni.
0: Tak lehni. Ticho a lehni. Děti, je to vaše, užijte si to, tady máte rockery, já se s nimi uslyším zase v pondělí a těším se na to.
2: Ty užívej víkend.
3: Jo, díky. Aha.

0: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz
3: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přivese Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Také a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
4: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
5: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
4: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
5: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
6: Roková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz.
7: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
8: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
9: Čas rok.
10: Čas rok.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas rok.

Rockeři, nazdar! Chvíli před 13. tady ve studiu Rádia Čas Rock střídá naši vránu rockovou Aleš. Před námi 4 hodiny nadupané informacemi a zajímavostmi. A čím ještě? No jasně, že hudbou. Potěším všechny klasiky heavy metalu bandou Accept. Taky nabídnu kapelu Europe. Nebo The Offspring. Mějte krásné sobotní odpoledne a užijte si poslech Rádia Čas Rock.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Hou se songem Malibu. 13 hodin, 11 minut a sobota 29. srpna. Což tedy znamená, že svátek oslavují všechny naše milé Evelíny.
1: Evelína, všední svět hvězd.
0: Jméno Evelína má anglický původ s významem radost, světlo, nebo se k tomu jménu váže také francouzský význam lesní ořech. Zajímavé. Budiš nám tedy Evelíny světlem a radostí a mějte krásný svátek, holky. Za chvíli dnešní horoskopy, teď si dáme muziku v podobě Tail Gunner.

0: Lights Go Down. Kerry, kapela Europe na rádiu Čas Rock. Což jsou borci, kteří se letos objeví na megakoncertu Rádia Čas v Ostravar aréně 21. listopadu v rámci jejich evropského turné k 40. výročí vydání alba The Final Countdown. Ale teď dáme prostor Milanovi Gelnerovi s jeho dnešními horoskopy. Tak Milane, je to tvé?
1: Sobota bude obdobná jako den předchozí. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty pozitivní souladné, tak ale také aspekty naznačující destrukční události karmického charakteru. Skvěle by nám měla fungovat intuice, více nás budou oslovovat duchovní témata, ale také prožívaná sexualita. Zvýšená bude naše citlivost a vnímavost. Vše tak budeme prožívat až na doraz. Bohužel neděle už bude o něco napjatější. Podepisovat se na ní bude zřejmě nastupující školní rok a také vědomí konce prázdnin. Očekávat tak můžeme rozjitřenější emoce, sklony k nervozitě a podrážděnosti. Bude tak dobré snažit se o nadhled, klid, pohodu a harmonii. Hvězdný víkend, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. I

0: 13.31, ladíte Rádio Čas Rock a dozněla kapela The Offspring.
1: Rádio Čas Rock, kam za sportem.
0: Rockeři, mám pro vás jeden speciální tip. Hangar Ostrava vás zve do největšího boulderingového centra v Moravskoslezském kraji. A nebojte, nemusíte být žádní profíci, lezci, protože prostor je tam i pro ty z vás, kteří si to chtějí vyzkoušet úplně poprvé. Na místě nalezneme 1500 metrů čtvereční lezecké plochy, více než 100 lezeckých cest od začátečníků po profíky. No a kdybyste s sebou chtěli vzít i děti, i na ně se v hangaru Ostrava myslí. Na místě se nachází dvoupatrový dětský park s různými atrakcemi. A pokud se budete chtít občerstvit, k dispozici je také bistro a kavárna. No hotový ráj. Hangar Ostrava naleznete v Porubě na adrese nad Porubkou 2405. Mrkněte na stránky hangarostrava.cz. A ještě jedna informace. Dnes se koná akce s názvem Dny obce Horní Suchá a na tuhle akci se za malý okamžik podíváme živě s takovým malým překvapením.

0: Na rádiu Čas Rok dozněla Metallica.
1: Jak to tady, za co ten zvuk? A já mám tady právě to malé překvapení. Do vysílání mi na moment přišla Kristýnka Střelcová. Ahoj,
2: no,
1: vítám tě.
2: No, já vás zdravím, rošťáci moji. Ahoj, Alešku. No a teď teda si dovolím pozdravit i Marka Sloninu, který se téhož času nachází na dnech obce v Horní Suché, což je jako tradiční místní opravdu velkolepá akce, vždy konající se takhle o prázdninách na konci prázdnin. No a ten slavný moment nastal právě dneska. Marku, já tě zdravím. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj, zdravím všechny časáky.
2: Prosím tě, taky. Vy teďka budete za chviličku odpalovat scénu B, na které se přichystá dětské představení Karol a Kvído. To je taková ta klasika, která vždycky jako nesmí chybět, protože přece jenom na dny obce v Horní Suché chodí nejenom ti velcí, ale i ti malí. Tak prosím tě, povídej, přeháněj, vzhledem k tomu, že ty seš nejenom zástupce moderátorů, ale taky organizátorů, tak na co všechno se naši posluchači můžou těšit, když tam za váma vyrazí, protože to je opravdu úžasná akce, takže děcka vřele doporučuju.
3: Je tady toho milion, jo? Já teďka stojím momentálně na fotbalovém hřišti, kde bude za chvilku utkání starých gard. Kolem mě projíždí zmenšení na autobusu, ve kterém sedí malé děti a jezdí tady okolo. Vedle vidím koně, vedle vidím postavenou imitaci šachty František Jámy věže. Vedle toho tady máme hromadu skákacích atrakcí a hromadu dalšího programu pro malé i velké. No a jak si říká na té scéně pro ty děti, to je ta večková scéna, tak mimo Karol a Kvído samozřejmě tady vystoupí i nějaké kapelky, večer si dáme nějaké skáčko, přijedou kluci Rastafajran z Polska, fantastická kapela, mimo to ještě tady kapela z Ostravska Biograf, a to je scéna B, ale totálně nabušená, a ještě tady hned 20 metrů ode mě vidím stánek krásný, bílý, na něm je napsáno Radio Čas a vedle stojí šedá kára Čas Rok Radio a TV Rebel. Takže máme tady i vás. No je to prostě ta bečková scéna, je fantastická. No a na scéně A, to znamená hlavní samozřejmě, jsou čtyři hlavní hvězdy a budou taky rokové, takže zvu Čas Rockery, protože nám tam vystoupí za krátký okamžik Adam Ďurica, potom nám tam vystoupí Mňaga až Ďorb, hned potom speciál Věry Špinarové a hned potom ještě Tomáš Klus s kapelou, takže myslím si, že tu toho je milion, počasí je úžasné a budeme soutěžit nejen my, dospělí, ale děti. Pro dospělé tady máme posledního havíře a poslední havířku.
2: Prosím tě, co to obnáší? To mě zajímá. To
3: vysplníš pět disciplín. Třeba jedna z disciplín bude, že budeš tahat důlní vozík.
2: Wow.
3: Jo, fakt tady máme důlní vozík, prostě normálně imitaci šachty, věže, těžní věže František.
2: Ty krásu.
3: Jo, a teďka splníš pět disciplín a když se dostaneš do finále, tak můžeš vyhrát 5 000 a budeš nejlepší havířka.
2: Ty brďo, no tak děcka, slyšeli jste to sami, já myslím, že to stojí za to se zúčastnit. Já bych teda chtěla hlavně podotknout, že vstupné je zcela zdarma, takže opravdu, jako, jak se to říká, spoustu muziky za málo peněz, respektive za nic, zadarmo.
3: Já to vždycky říkám ještě tady trošičku jinak, tady je všechno zadarmo, všechna zábava, veškeré atrakce pro děti, veškeré, tady máme nějaké hry, herní stán i pro ty starší. Máme tady Mimi City, to je naše taková, řekl bych, takový bombonek náš. Mimi City je opravdu pro ty úplně nejmenší takový bazén, ve kterém je spousta her a zábavy. Jak říkám, všechny zábavy jsou zadarmo. Jediné, na co si vezměte prachy, vezměte si cash.
2: Tak, a Marek se nám teďka odpojil, tak se s ním zkusíme znovu spojit, ale já si myslím, že Marek nejspíš chtěl říct to, že ať si vezmete cash kvůli tomu, že nejspíš se na místě neberou karty a nedá se s nimi platit. Ale já myslím, že to nám ještě Marek potvrdí, pokud se mu teda dovoláme. Signál nám nevypadl, Markovi se telefon nevybil.
3: Ano,
2: výborně, ty si nám vypadnul, ano, ale hele, no. Já jsem to dořekla za tebe a ty mi to jenom potvrď. Na místě se předpokládá, nedá platit kartou, ale jenom cash, ano, že jo?
3: Ano, ano, ano.
2: Takže posluchači, rokeři i nerokeři se musí vybavit hotovostí a ano, finančním obnosem. Marku, ano, já ti řeknu, já před sebou mám celý ten komplet váš program a absolutně nevím, jako jak bych stíhala lítat mezi scénou A a scénou B, protože ten program je opravdu nabušený.
3: Dá se to stíhat.
2: Dá se to stíhat. Takže máte to opravdu takhle vymakané, že když někdo bude chtít vidět úplně všechno, zvládne i tohle.
3: Jasně, že jo.
2: Marečku, já vám přeju, ať si to tam užijete, ať máte nádherné počasí, ať to sluníčko, které nám svítí v porubě, vám tam svítí až do večera, kdy vlastně bude zapadat a i potom, protože akce končí až ty brďo krátce před půlnocí, nebo až o půlnoci.
3: Ne, po půlnoci.
2: Dokonce. Takže tam...
3: Ještě nám tady bude hrát DJ Aleš Bruna, takové oldisovky a přejde do těch moderních trendů a potom to tady narube DJ Saurus.
2: Perfektní.
3: Tady místní hvězda, takže bude to bomba.
2: Prosím tě, moc si to tam užijte. Naše rockery tam posíláme, ať si užijou opravdu ten váš bohatý, pestrý program. Tobě ať se dobře moderuje a mějte krásný den obce v Horní Suché. Měj se krásně a zdravíme, ahoj!
3: Díky, všechny srdečně zveme, ahoj!
4: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Čas Rock. Čas

0: flašky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
4: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
5: Megakoncert Rádia Čas.
4: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
6: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
7: Časrok. Časrok. Časrok.

13.56, kapela Hymn na rádiu Čas Rock. První 60-minutovka v zádeli, překlápíme se do 14. hodiny, která nám přinese zajímavost o vytváření legendárního alba Paranoid od Black Sabbath, také malé informace o jednom dopravním prostředku. No a nezapomenu na muziku samozřejmě, budou nás pálit zobáky a kdo ví, co potom ještě, Red Hot Chili Peppers. Zazní taky klasika od Led Zeppelin. A nebo Michael Schenker Group. Krásné sobotní odpoledne s rádiem Čas Rock vám přeje Aleš a připojuji malý pozdrav do Karviné, kde mi taky ladí, tak mějte vydařený, prosluněný den.

0: 1. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Rock and roll od Led Zeppelin na rádiu Čas Rock. 14 hodin 10 minut a sobota 29. srpna. V kalendářích byl taktéž srpen, ale roku 1970, kdy bylo finálně dokončeno album Paranoid od Black Sabbath. Jsou věci, které se bez komplikací neobejdou a nejinak tomu bylo utváření tohoto alba, zejména na samém závěru. Totiž manažerům kapely se zdálo, že je album Paranoid příliš krátké a vyžadovali ještě nějakou rychlovku, ne takovou tu na záchodě, ale v podobě songu. Kluci z Black Sabbath přemýšleli, hulili zeleň, ale nic kromě hádek mezi členy nevymysleli. Až když Tony Iommi zůstal sám, poněvadž zbytek kapely odešel na oběd, během pouhé minuty vytvořil ikonický riff písně Paranoid. Poté už to mělo celkem rychlý sled. K riffu se velmi rychle připojil zbytek kapely a dokončili song bez dlouhých úvah a zkoušení. Ačkoliv sami členové Black Sabbath považovali píseň Paranoid za nudnou, bezcennou výplň alba, stala se skladba velmi rychle světovým hitem a pomohla vynést album Paranoid na první příčky hitparád. Jak málo někdy stačí pro vytvoření hitu. Pojďme si tento song spolu zaspomínat. Hlasitost doprava.

0: je bubenický závěr. Rob Zombie na rádiu Čas Rock, 14 hodin, 18 minut. A dnes je tomu 90 let, co byl zahájen pravidelný trolejbusový provoz v Praze. První zmínky o trolejbusech u nás vznikly už roku 1901, ale tehdy to ještě tak úplně neklaplo, protože se tehdejší podniky Prahy soustředily na vytváření tramvajové dopravy. O trolejbusech ve světě se ale už nějakou dobu vědělo. První trolejbus vynalezl Werner von Siemens, německý vynálezce a průmyslník. Byl považován za zakladatele, jsem věděl, že se zapletu, moderní elektrotechniky a také spolu založil firmu, ze které se stala dnešní Siemens AG. Představte si, že o trolejbusech existují také písně, jako je tahle krátká ukázka kapely Znouzecnost. No o čem všem se nedá vytvořit song, že jo? Teď zpátky do playlistu Rádia Čas Rock.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

Nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ladíte Rádio Čas Rock, kde právě dozněla kapela Citron s písní Ocelové srdce. No a teď, milí rockeři, opět čas pro vás, nebo vlastně opět v dnešním mém vysílání poprvé vlastně. Čas pro vás, napište si, zavolejte si o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Na rádiu Čas Rock dozněla kapela Orden Ogan a já mám na drátě Péťu z Prlova. Ahoj! Tak, slyšíme se? Haló, jsi tam někde?
1: Ano.
0: Chtěl
1: bych písničku od Amon Amar a Saxon, Vikings and Saxon, to pro celou tu naší rockovou bandu, pro všecky, co poslouchají tady tohle skvělé rádio, které je úplně nejlepší na celé země kouli.
0: Ty jo, až tak. Díky moc.
1: Protože ty rádio ostatní jsou úplně o ničem.
0: Tak děkujeme za takové slova chvály pěkné.
1: Ale pro všechny na pohodu, na klid a hlavně ať ti užívají volný víkend.
0: No tak ty snad máš, doufám teda taky volný víkend, nevím, jak to u tebe bude nebo ne.
1: Teďka už jo.
0: Tak super, tak to mám radost. Tak jo, díky za telefon, užívej sobotu i neděli potom.
1: Já děkuju tobě, pozdravu všechny v rádiu a mějte se krásně.
0: Měj se fajně, ahoj, zdar.
1: Ahoj.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
5: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
6: Navštivte www.kobbyelektro.cz.
7: Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu.
6: Kobby Elektro.

14.35 na rádiu Čas Rok dozneli Amon Amart pro Peťu z Prdlova, tedy Prlova. A teď je malá internetová rubrika Aleše, takový náhled do aktualit. Našel jsem zprávu o tom, že v Americe údajně přibývá důchodců, kteří si užívají zelené dobrodružství, tedy hulí trávu. Někteří si ji vychutnávají ze zdravotních důvodů, nebo pro lepší chrápání, nebo tlumení bolestí, jenže tím, jak přibývá počet těchto uživatelů, stěžuje si na to okolí, jenž musí dýchat tyto kouřové signály. A jak je to možné? No, v mnoha státech USA došlo k přijetí zákonu, které legalizují tuto látku a tím se i rozšířil prodej. Tak snad jim z toho nezačne hrabat a nebudou náhodně vypadávat z oken. Já nejsem George, jsem letadlo a právě letím.

Americká metalová banda Avenged Sevenfold z Kalifornie dojela tu svou na rádiu Čas Rock těsně před 15. hodinou. No a druhá polovina mého vysílání se přiblížila. Za chvíli probereme celkovou historii dnešního dne. Poslechneme si novinku týdne a také muziku jako Krematory. Pan Optiko? Nebo Megadeth? Mějte fajňácké odpoledne a nešumící poslech Rádia Čas Rock.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

15 hodin 8 minut. Ladíte Rádio Čas Rok, kde právě dozněla kapela Krematory. Dnešní sobota nese na tu datum 29. srpna, tak pojďme nahlédnout do minulosti, co se kdy stalo v dnešní den. V kalendářích byl rok 1973, kdy AZMP, nebo kdy z AZMP, tedy automobilového závodu národního podniku Mladá Boleslav, vyjela miliontá Škoda 1000 MB. Tisícovka MBčko byl první sériově vyráběný auták Škodovky, který měl samonosnou karoserii, koncepci motoru vzadu a pohonu zadních kol. Roku 708 byly v Japonsku poprvé raženy měděné mince. A nebo v roce 1885 Gottlieb Daimler získal patent na první benzínový motocykl. Motorka měla dřevěný rám a také další dvě malá podpůrná kola pro stabilitu. No a 68 let by dnes oslavila veleznámá popová hvězda Michael Jackson, který svět hudby náhle opustil 25. června 2009 na srdeční selhání. Tohle byl malý náhled do rockové historie dnešního dne. Teď zase do přítomnosti. Čeká nás kapela Fastball. Jsme Rádio Čas Rock.

Na rádiu Čas Rock doznívá Kamikaze od Panoptika. 15 hodin, 18 minut. A dnes v sobotu 29. srpna se oslavuje také Mezinárodní den proti jaderným zkouškám, což je, řekněme, svátek, který zamýšlela, vytvořila Organizace spojených států. Smyslem tohoto dne bylo a je uvědomění, jaký vliv má na planetu Zemi síla jaderného výbuchu a také ukončení testování a vlastnění těchto zbraní, tak jako i snaha o dosažení míru. Co si budem, jaderný výbuch je dost likvidační. Hned po explozi se rychlostí světla šíří elektromagnetické záření všech vlnových délek, takže také rentgenové a infračervené záření. Jinými slovy, se cokoliv stojící v cestě tomuto výbuchu vypaří, roztaví a kdyby něco přeci jen vydrželo, rozmetá to silná tlaková vlna. No a samozřejmě s tím vším se do atmosféry uvolňuje obrovské množství radiace, které se šíří dále a vytváří radioaktivní spád. Mimochodem, první jaderný test provedly Spojené státy v roce 1945 v Novém Mexiku. Údajně byl zvuk exploze a rachot oken slyšet až 320 kilometrů daleko od místa odpálení testovací bomby a na obloze lidé spatřili ozařující ohnivou kopuli. V místě exploze se roztavil písek a vytvořilo radioaktivní zelené sklo. Tolik k ohromné síle jaderných bomb a dnešnímu Mezinárodnímu dni proti jaderným zkouškám. My se teď uneseme na tlakové vlně hudby Rádia Čas Rock.

0: 6,90 až do 1. září. Kaufland.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
3: Rádio Čas rok natvrdo.
2: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Another Time od kapely Thunderstone na rádiu Čas Rock. 15 hodin 30 na minut, takže během následujících 5 minut si můžete rozmyslet, milí rockeři, co byste si chtěli nechat zahrát na přání. Ozvěte se mi na telefon 725 33 11 55.

15 hodin 37 minut na rádiu Čas Rock dozněli Megadeth. No a mně přišla zpráva od Tondy z Nosislavy. Ahoj, chtěl bych zahrát něco od Slayer. Pro všechny rockery a tebe do studia. Díky, Tonda z Nosislavy. Jste nejrádio. Tak super, děkujeme za pochvalu a pro tebe, milý Tondo, Slayer jsou připraveni, Angel of Death letí.

0: Taková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Leny a Marpem. Ostravar Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok. Čas rok.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
5: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.
6: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.

0: Klasika týdne.
1: Poslední prázdninový týden si zaslouží řádnou hudební řachu. A to tenhle kousek rozhodně splňuje. Nová deska je venku, koncertní zastávka v Praze má datum 6. září a my se pojďme navnadit a zároveň udělat i tečku za letošním festivalovým létem. Ale děcka, je to jenom rock'n'roll. Hollywood Vampires, Raise the Dead.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

System of a Down, tak se jmenuje kapela, která právě dozněla. A rockeři, pro dnešek posledních 60 minut mého času tady v rádiu Čas Rock před námi. Po 16. hodině se prohrábneme rockovou historií a taky muzikou, kterou nám představí například Dire Straits. Nebo taky Dream Theater. A nebudou chybět Halloween. Tak mějte ničím a nikým nerušený poslech rádia Čas Rock.

0: Radio Čas Rock vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

The circus is in town. Od kapely Dominum na rádiu Čas Rock. 16 hodin 10 minut. A já teď nabízím pohled v čase zpět. Kouknem, co se kdy stalo v rockové historii dnešního dne, který nese datum 29. srpna. 51 let svého života dnes oslavuje Kyle Cook, americký hudebník, kytarista kapely Matchbox 20.

Kalendářích byl rok 1994 a Oasis vydali své debutové album Definitely Maybe, které se téměř okamžitě dostalo na první místo britské hitparády UK Album Charts. srpna roku 2000 způsobila kapela Slipknot chaos na udílení cen hudebního magazínu Kerrang, když při přebírání 3 cen rozbili sklenice, zhodili monitor z pódia a zapálili stůl. To, aby potvrdili svou nepředvídatelnou reputaci. Více letopočtů a informací naleznete v rokovém kalendáři na stránkách časrock.cz. Teď valíme zpět k muzice. Radio Časrock.

0: Blue on Black od kapely Five Finger Death Punch na rádiu Čas Rock v 16 hodin 19 minut. A teď nastala invaze mého vysílání, protože já tady vítám Kikoslávku Obecnou.
1: Ahoj, Alešku Neobecný.
0: Ahoj, Kristýnko Stralcová.
1: Máš se?
0: Já jo, a ty?
1: Super.
0: A co děláš zase?
1: No kontrola.
0: Supervizorka.
1: Nová funkce na rádiu Čas Rock. Jo. Supervizorka Kikina.
0: A teď k věci. Milí posluchači, a ty Kristýnko, rádio Čas Rock spouští něco nového. A víš ty co, ale možná tušíš, ne?
1: Tak u podivu, budeš se divit, i když jsem často mimo ně, ale vím. No co? Možná to co? Bude nový web rádia Čas Rock.
0: Bravo. Tleskám ti.
1: No ale přátelé,
0: dostaneš
1: pozor.
0: Piškotek.
1: Tak jo. Ale pozor, to spuštění nového webu bude dosti ovlivnitelné vámi.
0: Ano, přesně tak, jak říká Kristýnka. A víte proč? Protože abyste tak nějak dokázali ovlivnit, jak by mohl vypadat, dejme tomu, ten nový web, tak musíte, nebo musíte, tak vy nemusíte nic, ale můžete pro to něco udělat. To znamená navštívit naše stránky Rádia Čas Rock. To znamená časrock.cz, kde se stane co?
1: Na vás tam teďka vyskočí taková nová tabulečka, kde se vás jako, nebo kde vás to tak jako nasměřuje k tomu, že pokud budete mít čas, chvíli prostoru, tak abyste nám vyplnili takový dotazníček, který vám jako nějak jakou tu chvíli zabere. No, ale kde zase nám za to můžete upřímně opravdu říct, co si třeba myslíte o aktuálních webových stránkách, co by podle vás měly obsahovat ty nové stránky, případně co by jako mělo ubít, naopak přidat a tak dále a tak dále.
0: No ale váš čas samozřejmě taky ohodnotíme, že jo, nebude to zadarmo, něco za něco, vždycky to tak je, v životě
1: tak,
0: všude je možné.
1: Zadarmo ani kuře nehrabe,
0: no,
1: že?
0: Protože tím, když vyplníte ten dotazník, který my potřebujeme od vás jako vědět, znát, tak byste mohli být zařazeni do slosování o nějaký ten voucher na hadry Rádia Čas Rok nebo TV Rebel, což je fajn, ne?
1: No samozřejmě, takže ti šťastnější z vás se jakože můžou přijít k nějakým pěkným, že jste vidět, že dneska mám volno.
0: No,
1: ano, chtěla jsem říct, že jako ti šťastnější z vás si můžou přijít k nějakým těm pěkným hodnotným darům od nás.
0: Takže recapitulation na všech té stránky časrock.cz, kde na vás vyskočí právě toto okýnko, kde byste klidně mohli, prosím, vyplnit dotazník. Kristýnko, vyplnila jsi dotazník?
1: Jo.
0: No, já taky ještě ne.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: 16 hodin 35 minut. Na rádiu Čas Rok doznívá Evanescence s písní My Last Breath, což je v překladu můj poslední dech nebo můj poslední nádech. Což neplatí pro mě, já ještě nemelu z posledního, takže vám nabízím možnost zahrát si nebo nechat si zahrát nějakou tu píseň podle vás. Na telefonní číslo se mi ozvěte se svým námětem. 725-33-1155.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rok.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rockové rádio.

0: To je hlas. Na rádiu Čas Rock dozněli Halloween a já na drátě mám právě Romana. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj. Zdravím tě a všechny posluchače.
0: Zdravím, čau. Tak co budeme hrát?
1: Budeme hrát pianovku, bude to pro malého Jakima Pešata, za kterým jedeme teďka se synem Vojtou na oslavy a bude to pro všechny oslavence. Mm-hmm. Už se těšíme na to celá, co tam je.
0: Tak to bych se taky těšil.
1: Tak jo. Tak ty je.
0: No, tak jo, jo, jo, tak to nemůžu, nemám čas, ale kdybych mohl, tak bych jel rád, no, to víš, jo. Dobrá, tak užij si oslavu, pozdravuj tam všechny, možná i poslouchají, tak jestli poslouchají, tak zdravím. A užij si sobotu. Jseš tam ještě, nebo ne? Nebo jsi už usnul, nebo? tak už ne, no, nevadí. Tak hrajeme song na přání, po reklamách.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
2: Čas rok.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
7: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
8: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Čas loučení, milí rockeři. Pro dnešek je to ode mě vše. Na rádiu Čas rok ale nic nekončí. Za malý okamžik vás čeká například pořad Rock Music. Zítra se opět slyšíme. V 9 budu na studiových značkách. Opatrujte se, loučí se s vámi Aleš a hezky zbytek soboty. Ahoj!

0: Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s Klapkart všechny školní potřeby o 25% výhodněji. A navíc můžete od 29. do 30. srpna pomáhat ve sbírce školákům od srdce. Tesco, počítejte s námi.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
2: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
3: Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music.
4: Ahoj, tady Kůsovka. V posledním letošním letním speciálu vás pozveme na poslední tři koncerty Valečovského léta a mým prvním dnešním milým hostem je Michal Slovák, dramaturg a jeden z hlavních pořadatelů legendárního motosrazu s názvem Javáč. Michale, ahoj.
5: Ahoj Petře, zdravím všechny rockery, rockerky a rockerčata.
4: No výborně, tak už ses to naučil za ta léta. Krásno. Ale tak pojďme připomenout našim milým posluchačům, kdy a kam máme letos jet na Javáč.
5: No, Petře, vzhledem k tomu, že tenhle ten rozhovor už děláme mnoho let a v podstatě se téměř nic nemění, my jsme takový trošku, ano, jako řeknu, že jsme takový malinko oprejskaný, ale jako abych to zakulatil, tak jsme tradicionalisti, jo?
4: Ano.
5: Takže 4. až 6. září 2026 samozřejmě a je to opět jako známý místo, to znamená rekreační středisko Jizbice u Čechtic, je to 100 km od Prahy a řekněme 20 km od Vlašimi.
4: Jasně, takže mezi Jeleny a Srnama. Je to tak, vej?
5: Tak. V lese, rybníček, všechno, ano, romantika, ano, neuvěřitelná.
4: Ano. Občas tam proběhne i nějaký divočáček. Že jo?
5: Na Javě 50. No. Ano, ano. Těchhle těch divočáků je tam poměrně spousta.
4: Ano, tak jo, zahraju tady perfektní kapely, to ty dovedeš vybrat. No. A jednou z nich je Pumpa. A já tu mám teda od nich připravenou pecku, tak si dáme jedno. Což je ale fakt mylná informace, protože my si tam nedáme
5: to
4: jedno.
5: To u jednoho rozhodně nedostane.
4: No, my si jich tam dále tuny, tak jdeme poslouchat. Pumpa, tak si dáme jedno a jedná se o letošní Javáč.

0: Tak ať se to víckrát neopakuje. Rock
1: Music CZ. Pumpa nehraje na Javáči poprvý. Tak čím hlavně si získala u vás tak velkou přízeň, jakou u vás má na Javáči? Tady ta kapela Pumpa.
2: Hele, Pumpa, takhle, my jsme nikdy nebyli jakoby moc metaloví, my jsme vždycky byli jako rockeři a vlastně punkáči. A jako Pumpa vlastně to je taková jako esence vlastně poctivýho jako big beatu hard rocku, který tady prostě existuje už strašně let a kluci jsou strašně poctiví muzikanti a mě to hrozně baví, že jsou pokorní, ale na druhou stranu to strašně umějí. A takže já je mám hrozně rád a kdykoliv můžu, tak si prostě zase udělám radost Pumpou.
1: Ale já bych to líp neřekl, než si to řekl teďko ty. A až budu chtít jednou někde v rádiu referovat Pumpu, tak si tě pozvu.
2: Ano. Zdravím kluky.
1: No, a teď k jednotlivým dnům. Jaký kapely tu zahrajou v pátek 4. září? Víš to, nebo pamatuješ
2: tak,
1: si to, nebo
2: pojďme,
1: co?
2: Pojďme na to, takže prosím tě, budou vykopávat budou Foggy Dude, což je taková Celtic rocková, nebo Celtic punková parta. Kdo tam jezdí pravidelně, tak ví, že jsem si vyzobával za poslední léta vlastně jako partičky tady po republice, který tohleto hrajou. A ty Foggy Dude vlastně jsou poslední, který mě z toho ještě chyběli, nebo respektive poslední z takových těch známějších. Mm-hmm. Takže na Foggy Dude se moc těším, ty budou báječný, pak teda bude následovat ta zmíněná Pumpa, o které už jsme se bavili, no a završej to, já jsem říkal, že sice metal by jako moc, že nebo nejsme moc metalový, ale nicméně završej to takový jako metalový checkpoint. Já jsem je naživo ještě neviděl, ale reference mám na kluky dobrý, samozřejmě znám to z YouTube a tady ze všech těchto kanálů, a takže jsem na ně zvědavý a těším se na ně. Jo, takže to je co se týče pátku. Jo,
1: no a jaký v sobotu 5. září zahrajou party? Jo.
2: Tak, a takže sobota, tam nám to vykopnou kapela Dis. Tam je na tom zajímavý, já teda nevím, jestli ten člověk by to úplně jako chtěl takhle propagovat, ale je za

0: být i autorský a to, co jsou covery, tak jsou vlastně jako udělaný po svým. Takže na dis teda se těším moc a holky, který chcete vidět na živo Vojtu Kotka, tak se na něho přijďte podívat.
1: No, bude tak, to prča další. Určitě a je to velký zpestření, že tam máte takovouhle osobnost, tak pokecáte, jo, jako... dáte pár panáků a uvidí se, co bude ráno, že jo?
0: No, jasně. Tak, následovat po diskách bude Vítkovo kvarteto, což teda nemusím asi nikomu říkat, co to znamená, protože Vítkáči jsou naši takový jako adoptovaní a my jsme si adoptovali je, oni se adoptovali nás.
1: No jasně, no.
0: A takže ty už tam hrají po moclikáté, už si ani nepamatuju teda po kolikáté, ale vzhledem k tomu, že Vítkovo kvarteto loni vykoplo novou desku asi po 35 letech a ta deska je báječná a kluci to jako si to hrozně užívají, že taky už můžou hrát něco jiného než těch svých 16 písniček, které hráli těch 35 let, tak to bude dobrý, takže prostě přijďte se podívat na nové věci od Vítkova kvarteta a bude se vám to všem hrozně moc líbit. No a v noci tak to zakončí, to už je taky klasika, taky už nám tam hráli jako několikrát a je to prostě taky klasická jako česká taková jako legenda, řekněme, beatová a je to kapela Krleš. Mm-hmm. Takže tím to tam vlastně v sobotu zvadne, jo? A takže to je to, co je, takže to je, co se týče muziky, tam co jsi se ptal.
1: Ty jsi tady jmenoval i Checkpoint, což je kapela, že jo, současná. A ten výběr je dobrý, protože ne všichni chtějí slyšet prostě jižanský rock, nebo ne všichni chtějí slyšet prču od skupiny Dis a to, ale tohle to je současný alternativní metal, který má, myslím, hlavu a patu, tak si teď od nich pustíme pecku s názvem a teď už nevím. Tak to je jedno, ale hlavně, že budeme Checkpoint. Jdeme na to.
0: Jasně, pojďme do nich.

0: Každý rok jsou na Javáči super soutěže o parádní ceny. Tak jak to bude, Michaele, letos?
1: Ale víceméně, jako samozřejmě vymyslíme zase nějakou novou taškařici, ale jako lidi už vědí, na co si mají těšit, protože, jako, jak říkám, jsme tradicionalisti a jako, když jsme zkoušeli nějaké novinky, tak se to moc nechytlo. Takže vlastně jsme se vrátili k těm osvědčeným záležitostem, takže opět jako gumicuk. Takový ty prostě vlastně jako klasický devadesátkový věci, které na těch srazech byly, protože ono, v podstatě, když tam na ten Javáč přijedeš, tak ono to je taková jako, že se propadneš zpátky do těch 90. A já mám pocit, že ty lidi to jako takhle chtějí, že vlastně si jako by připomenou to svoji mládí a že takhle to má fungovat. Takže prostě ty soutěže víceméně budou ty samý zase. K tomu vlastně už po několikáté, protože tam kdo jezdí, tak ví, kdo přijede poprvé, tak uvidí, že jsme v lehce omezeným místem, placem, a takže jako na nějaký velký jako show tam toho místa moc není. Nicméně jezdí nám tam už několikátý rok kluci z Crazy Day a ti jsou schopní nám opravdu tu kaskadérskou show udělat v podstatě na pětníku. Takže na ty se těší moc, každý rok to nějakým způsobem trošku upgradeujou, mají tam nějaký nový věci, nový motocykly, nový lidi. A takže na ty se taky těším, to si myslím, že lidi, kteří viděli, tak vědí, že to je prostě dobrý, a kdo neviděl, nebo kdo přijede poprvé, tak se může těšit, protože to je fakt jako bezva.
0: Já to musím jenom potvrdit, protože já jsem to viděl, Crazy Day, prostě kluci fakt na nějakém prostoru, dejme tomu 30 na 20 metrů, dělají strašný věci.
1: Minimálním, ano, přesně, jo. Tak, jsou hrozně šikovní.
0: Ale jo. Budou součástí programu asi určitě i nějaký hambatý kikiny, tak kolik jich tam bude a chtěl bych slyšet ještě rozměry nějaký.
1: Ale nevím, kolik jich bude, protože popravdě já dělám dramaturgii muziky a tohle jde malinko mimo mě, to se omlouvám, jo.
0: Není ti to líto?
1: Člověče,
0: ani nevím.
1: Já už jsem toho viděl tolik, že si myslím, že tohle mě fakt jako nepřekvapí. Takže jako, no, jak se mladí kluci podívají, jako, že jo, a to, a my starý už si můžeme tak jako potvrdit, že to, je, že to ještě není tak hrozný, no.
0: Že tam něčemu dochází ještě malinko, no, jasně.
1: Ano, jasně.
0: Takže celý program nevymýšlíš ty, to vymýšlí s tebou nějaký tvý parťáci.
1: Samozřejmě každý máme tam, jasně, máme to tam rozdělený, prostě já opravdu jako mám na starosti tu hudební stránku, plus samozřejmě pódium, zvuk, všechny tyhle ty věci, to jde všechno za mnou. A jako každý z nás prostě nejde to dělat v jednom člověku, že jo? Takže prostě každý z nás má něco na starosti, takže prostě kluci, každý si něco prostě vylosuje, nebo každý něco má už třeba několik let a o to ano. Se stará a snaží se to dělat co nejlíp, nejlíp to jde.
0: Půjdeme zase dál za muzikou. Uměl by si s Michaele představit Javáč bez Vítkáčů?
1: No už těžko. Opravdě už těžko.
0: Tradicionál, no jasně. Tak jo, si od nich pojďme dát velký hit. No jejich vlastně největší hit a to je Pražský démon.
1: Tak pojďme do nich.

0: se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Letošní javák se koná 4. až 6. září tradičně v Jizbicích u Čechtic v nádherném takovém jako lesoparku. Kdo jste tam ještě nebyli, tak doporučuju, protože to je paráda. Když se vám chce na malou, tak zaběhnete do lesa, nemusíte hledat tojku. A tam, jak jsme to řekli, tak jsou tam i srny, i jeleni a je to fakt velká pohoda. Bude to určitě velký, stejně jako předchozích 43 ročníků. Je to tak správně, Michale? 43 ročníků vás pasuje do nejstaršího motosrazu vůbec v České rokové republice.
2: To určitě, já jako nejsem si jistý, ale myslím si, že opravdu to je jako nejstarší fungující kontinuálně sraz, který tady kdy byl. Jo, a z toho teda na tomhle místě v té Jizbici, tak jestli to dobře počítám, tak je to 22. rok. Předtím se samozřejmě ty místa různě vystřídali, ale prostě tady na tom jednom místě, tak si myslím, že to je 22. rok. A nejsem to taky, jako bych nechtěl střílet úplně jako napřesno.
1: Kdybys neměl žádné limity, hlavně ty finanční, jakou kapelu bys si chtěl mít jednou na javáči? Myslím tím hlavně nějakou zahraniční bombu.
2: Jasně, hele, v tuto chvíli rozhodně, protože to mě jako za poslední několik jako let se mě teda líbilo moc, když jsem byl v Ledárnách v Bráníku na Dropkick Murphys, tak Dropkick Murphys bych teda chtěl hodně. To musím říct, že to je teda velká jízda a to je takový jako sen, ale samozřejmě prostě jsme někde jinde, že jo.
1: Ale možná, že mi nebudeš věřit, ale já jsem si myslel, že tady tu kapelu budeš jmenovat, protože mi se taky moc líbí.
2: No. Jasně,
1: to je
2: jasně,
1: fakt jako,
2: co báječný kluci.
1: To je masakr, no, to je tak živelný, až z toho bolí nohy.
2: Jasně.
1: Hele,
2: jasně,
1: a z českých, jasně, můžu si tipnout z českých kapel?
2: Zkus si tipnout.
1: Jo, Pražský výběr. Bingo?
2: Jasně, mohl by být. Jako tam těch favoritů mám samozřejmě víc, ale tak jako Michal Pavlíček je prostě jakákoliv jeho vlastně aktivita je nespochybnitelná, jako to je génius hudební. Takže v podstatě jako cokoliv, kde by mohl být, jako, nebo kde by byl Michal Pavlíček. A jako co se týče těch pěvců, takhle, když bych to řekl úplně, což se samozřejmě nemůže povíst, jo, ale já úplně jako nejvíc, co se mi kdy líbilo, tak bylo vlastně takový ty vlastně jam sessiony na Kloboučku, kde teda se scházeli ty úplně jako extra muzikanti a já když si vzpomenu na to, když tam prostě zpíval jako Střihavka s Bartou, že jo, Keep on Moving, a jako do toho jim tam hrál prostě Pavlíček s tohletou partou, tak to bylo úplně jako neuvěřitelné. Takže jako kdyby tohle se někdy, samozřejmě to se nemůže stát, že jo, nehledě k tomu, že Radim Hladík je po smrti, ale prostě pokud by se tohle někdy jako by mohlo povíst, tak by byla velká jízda, to by se mi líbilo moc.
1: Prostě by to naplnilo tvůj sen. Teď pojď ještě informovat, kde se ženeme lísky na javáč, jestli jenom na místě, nebo jestli
2: už,
1: nějaký předprodej.
2: Předprodej nemáme, prosím tě, takže přijedete normálně na bránu, jako nikdy se nestalo, že by se tam nikdo nedostal.
1: Ano.
2: Takže to, veškeré informace, tak vlastně na našich stránkách www.javaklub.cz a nebo potom samozřejmě na těch kanálech, jako je Instagram, jako je Facebook, že jo, takže tam prostě, když si zadáte sraz javáč nebo javáč a nebo javaklub, tak to na vás prostě všechno vyběhne a takže tam se dozvíte veškeré informace, ale vlastně, jako ono není moc jako ani co zjišťovat, prostě sedněte na motocykl, najděte si Jizbice u Čechtic a přijeďte a bavte se a bude to bezva.
1: A je to. Dobře, moc krát dík za pokec o letošním javáči a ať se povede počasí, ať se povedou lidi, ať přijede hodně holek i kluků, hodně motorek a zas někde. Michael, měj se, ahoj.
2: Ty taky, Petře, a budu se těšit, až se tam za náma zase zastavíš někdy.
1: Jo.
2: Tak jo, zvu vás všechny, mějte se.
1: No a protože jsme tady mluvili o tom, že na letošním javáči zahrajou taky Dis, kde vlastně hraje na bručku Vojta Kotek, tak pokud chcete nějaký podpis, že jo, od něj, protože to je opravdu hvězda a zasloužená hvězda, tak je tam uslyšíte naživo. Přijďte na javáč 4. a 6. září do Jizbic u Čechtic a teď už Dis.

0: 00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas Rock.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Tesco máslo 250 gramů za 19,90 do 1. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: To byly Days, kteří taky zahrajou na letošním Jeváči. No a než se teď spojím s Jirkou Kalfusem, hlavním pořadatelem Valečovského léta, tak si zahrajeme od Jackers pecku s názvem Mlýny, která je uvedená ještě mimo dalších 44 českých rockových hitů na dvoj CD Fine Rock Best Of. Informace o tady tom dvoj CDčku najdete na finerock.cz. Ale tady jsou Jackers.

0: Mým druhým dnešním milým hostem je avizovaný Jirka Kalfus, hlavní pořadatel Valečovského léta. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás, všechny rockery a rockerky.
0: Prázdniny máme za sebou, ale Valečov jede dál jako bík. Tak kdo tu zahraje v pátek 4.9.?
1: 4.9. k nám zavítá pod hrad, do amfiteátru pod hrad Valečov, kapely Vohnout a Mňága až Ďorb.
0: Co se ti líbí na Vohnoutech nejvíc? Protože ty je tu nemáš poprvé. A je to alternativní tak rok, že jo?
1: Ano, je to alternativní rok, ale tam je to vlastně vybudovaný kamarádský vztah, jako třeba s Valda Gangem, a s tím pádem vlastně kluci z Vohnoutu a vlastně i management Vohnoutu jsme na kamarádský bázi, kdy si vlastně dopřáváme a i lidem dopřáváme vlastně jako to, že na Valečovském létě vlastně hrají každý rok.
0: Tak jo, 4.9. letos Vohnout a Mňága až Ďorb v podhradí Valečovského hradu a my si teď od Vohnoutů pustíme jednu z jejich posledních hitovek a ta pecka se jmenuje, blbě se to říká do éteru, ale je to Hůl s vykřičníkem, tak jdeme poslouchat Vohnouty.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Jirko, v pátek 11. září pokračujeme s jakýma kapelama ve Valečově?
1: Tak tam zas trošku přitvrdíme oproti Vohnoutům, se vrátíme k našemu takovému Big Beatu, který vlastně funguje u nás na Valečově. A 11. září přijedou kapely Alkehol, Morčata na útěku a hlavním headlinerem večera je kapela Trautenberg.
0: Jo, takže předpokládám, že poslední kapelou jako headlinerem budou právě jmenovaní Trautenberg. To je asi záměr naplněný, protože jejich tanc metal, který přináší i uličku lásky, s lidma zamává. Nepletu se.
1: Tak je to tak, my jsme vlastně měli jsme je na Bolka Festu a rozparádili publikum náramně, takže věříme, že i tady na naší domovské scéně vlastně udělají to samý, že ty lidi přivedou do Varu a svoji show jim ukážou, že Trautenberg jde nahoru a patří už jakoby do špiček české scény.
0: No jo, ano, do český smetánky rokový. Já myslím, že když si teď pustíme Trautenberg a Buržousta, takže tím nic nezvojtíme. Viď? Že jo, Jirko?
1: Je to jasná věc.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas.
2: Megakoncert Rádia Čas.
1: 21. listopadu Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rokovánoc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Čas Rock. Čas Rock.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: No a čeká nás letošní největší koncert za léto, a to v pátek 18. září, tak pojď prozradit, kdo to letos v podhradí hradu Valečov zavře.
8: Uzavření letošního 27. ročníku Valčovského léta jsme nechali vlastně na zase dvou kapelách, který jedna kapela, dlouhodobá spolupráce, vlastně každý rok je na nějaký můj akci máme, což je kapela Doga, která vlastně Izzy a celý jeho tým, vlastně zase kamarádská báze, jsme naladěni na stejnou notu, takže Doga prostě musí vystoupit pod hradem, a poslední kapelou, která vystoupí vlastně pod hradem Valešov, bude kapela Dimitri s Vaškem Lloydem Bartem. A myslím, že všichni lidi, kteří přijdou vlastně uzavřít 27. ročník, tak se mají na co těšit, protože kapela Dimitri je top, a myslím si, že jejich show i pod hradem Valečov v menší scéně je zárukou kvality.
7: Když tu máš takhle dvě silné kapely v jeden den, budou hrát třeba i delší koncerty než hodinku?
8: Ano, je to tak. Chceme prostě, aby na závěr vlastně přišlo to, že budou mít jakoby delší sety, aby lidi si je užili, aby to nebylo jenom jako, protože na festivalech hrají hodinu, nebo mají nějaký takovýhle omezený čas, kvůli zase prostě samozřejmě, aby odehrálo víc kapel, ale v tomhle případě vlastně tím, že jsem to nechal jenom na dvou kapelách, aby tam i kvůli přestavbám a všechno logistice, takže tam bude jako větší prostor a delší prostor vlastně jakoby na to, aby mohli odehrát vlastně plnohodnotný sety.
7: Zahrajeme si teď skvělou baladu od Dimitri a ta se jmenuje V dobrým i zlým. Jdeme poslouchat Dimitri, budou na Valečovském létě.
8: Těšíme se na ně a bude to vlastně bombonek na závěr Valečovského 27. ročníku Valečovského léta.

0: Rock Music CZ.
1: Jirko, co bychom ještě měli vědět o Valečovském amfíku a Valečovském létu?
2: Co by lidé nebo návštěvníci měli vědět, je vlastně jedna zásadní věc, že jsme vlastně přeskočili, udělali si svůj vstupenkový portál www.vstupnafest.cz, kde přes Bzuko, přes systém Bzuko prodáváme vstupenky. Je to vlastně náš server, který vlastně umožňuje koupit si vstupenky. Dále je to vlastně ještě, na co bych chtěl upozornit, možnost vlastně parkování, kdy je potřeba opravdu přijet včas, protože ty louky pod hradem Valečov vlastně nejsou nafouknutelný a je prostě, aby si zabrali místo, aby nemuseli parkovat vlastně někde v obci. A třetí věc, rozšiřujeme nějak jako i pro ty fanoušky prostě internet, což je prostě jako na to, že vlastně free Wi-Fi, která tam nebyla, protože díky hradu a díky vlastně vůbec prostředí je tam špatný signál nebo skoro žádný. Zjišťujem, že k nám jezdí lidi i z dalekého okolí, takže vlastně tím bych chtěl pozvat, aby se přijeli podívat do krásného prostředí, se snažíme přivážet kapely, který prostě stojí za to a prostředí k tomu vybízí. Když vyjde počasí, tak je to tam nádherný.
1: Já držím palce, aby přišlo právě to hezký počasí, aby na základě toho přijelo spousta lidí a mohlo Valečovský léto fungovat i příští rok a v dalších letech. Jenom rychlá rekapitulace, 4.9. tu zahraju Vohnout a Mňáka a Žďorb, 11.9. Trautenberg a Alkehol, 18.9. závěr Dimitri a Doga, což bude monster. Lístky na vstupnafest.cz, říkám to všechno správně, Jirko, víš, jo?
2: Ano, je to tak, je to tak.
1: No a soutěž o lupeny budete moc absolvovat na známý adrese facebook.com/fajnrock. Měj se moc hezky, Jirko.
2: Taky, všechny vás zdravím a mějte se a těším se na shledání pod hradem Valečov.
1: Taky.
2: Ahoj.
1: Tak jo, ahoj, ahoj. No a protože jsme tady avizovali, že tam zahraje Doga, tak si teď od nich dáme Beskydy.

To je pro dnešek úplně všechno. Příště vám tu představím alternative rock folk na jazzlou kapelu s názvem Foxo a pozveme vás na Rock Motol Fest. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s vámi loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata, už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň, anebo taky bye bye a píčaj.

0: rokovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Čas rok. Čas rok.
4: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
5: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.

Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas rok.

0: Auto Pavlas. Fiat Professional Days v září a říjnu se blíží. Chcete spolehlivý Fiat Ducato, Scudo nebo Doblo za ještě výhodnějších podmínek? Na nic nečekejte a přijďte se informovat už teď. Auto Pavlas, váš Fiat na severní Moravě. www.autopavlas.cz.
1: Kobby Elektro. Potřebujete zabezpečovací systém, elektroinstalaci, hromosvod, kamery?
2: Navštivte www.kobbyelektro.cz. Moderní elektroinstalace pro váš domov i firmu. Kobby Elektro.

0: Šlapaným programem s Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Čau rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska začneme s kapelou Mystic Prophecy. Ta pilně pracuje na nové desce, která by měla spatřit světlo světa na podzim letošního roku. Bude to 27. listopadu a máme se těšit na novou etapu této party, která prošla personálním zemětřesením. Za bící soupravu se usadil Christophe de Camp, basovou linku udává Tony Gunn a kytaru tak to se chopil Dan Bown. No a jak jim to společně klape, tak o tom se přesvědčíme právě teď.

Začátek dnešního dílu pořadu Víkend máme za sebou a je tady skvělá zpráva, která přichází jak od formace In Flames, tak Trivium. Tyto dvě partičky totiž dají síly dohromady na svém společném turné, které na konci března odstartuje v Dublinu. Bude mít celkem 24 koncertních zastávek, mezi kterými je i ta naše česká země. Tu mají zabukovanou na 20. dubna. Jejich show bude k vidění v pražském Outůčku a vstupenky, tak ty už jsou v prodeji. No, tak to nezní vůbec špatně, co říkáte?

Pořad Víkend pokračuje dál a jestli jste fanoušky kapely Alstorm, tak by vás mohla zajímat informace, že se tato partička v příštím roce objeví tady u nás. Tito skočtí piráti dostanou prostor na dalším ročníku festivalu Masters of Rock, který ve Vizovicích odstartuje 8. července a nabídne opět 4 dny nabušené skvělou muzikou, o kterou se tam kromě jich postarají třeba Therion, Amarant, Bruce Dickinson a celá řada dalších.

televizi Rebel, tak jako na rádiu Čas Rok, pokračujeme ve víkendu, a to s Flor Jansen, která by se měla 15. ledna pochlubit svým novým albem. To bude její druhé v pořadí, má být tvrdšího rázu než její předchůdce a nabídne celkem 12 písní. S tímto výtvorem se chystá vyrazit na turné, během kterého bude v pražském Roxy Gmání 27. ledna. No a jak bude ten její studiový zářez znít, tak o tom se přesvědčíme v singlu, který podle jejich slov napsali vůbec jako první v pořadí. Tady je a já se s vámi pro dnešek loučím. Díky, že jste se taky přidali, a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: vychází ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Časrok.
4: Chcete zažít opravdovou Ameriku? Pronajměte si legendární Dodge Ram z půjčovny STR Garage. Síla, prostor a zážitek, na který se nezapomíná. Více na strgarage.cz.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

Nazdar všichni rockeři, kteří rádi sledujete nebo posloucháte Rock Speciál. Jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, tak se nacházíme venku, a to konkrétně na letošním ročníku festivalu Holba Rock na grilu. Takže dnes velice speciální. Ještě jednou všechny vítám v dalším Rock Speciálu. Tak přesně takhle doufám, že se budou hýbat i návštěvníci, protože v momentě, kdy to točíme, tak je všechno před námi. A návštěvníci víte, že Holba Rock na grilu, to je každoroční oslava Rádia Čas Rock. Letos už je to krásných 15 let. Takže co třeba? No třeba velká oslava. A i ten letošní line-up tomu odpovídá. My si každopádně v tom dnešním dílu budeme hrát kapely, které tady vystoupily v minulosti. A že jich bylo. Takže takový malý výcuc. Jednu si dáme právě teď, no a potom už zkusíme někoho najít.

0: Aktuální rok speciál natáčíme přímo v dějišti festivalu Holba Rock na grilu a natáčíme to vlastně ještě předtím, než to všechno vypukne. A se mnou je tady Patrik Kout, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vlastně člověk, který tak trošičku za to všechno může, protože...
1: Tak trochu.
0: Hodně věcí tady máš na starost, prosím tě, tak jak probíhaly přípravy toho letošního festivalu?
1: No v pohodě, tak člověk už zná prostředí, jo, samozřejmě vždycky se vyskytne něco, co je potřeba řešit, nikdy to není úplně stejně, jo, ale myslím, že v pohodě.
0: Ty jsi to naznačil a vlastně já musím říct, ty nejsi žádný zelenáč, co se týče plánování akcí, ale umíš tam docela chodit. I přesto, po těch letech, jsou věci, které tě někdy dokážou překvapit?
1: Vždycky. A vždycky je to lidský faktor. Takže tak.
0: Letos máme 15 let, rádia, čas, rok. Jaká to bude oslava podle tebe? Protože těch tam 15 to někdy zlobí to dítko samozřejmě, tak bude se zlobit tady.
1: Já myslím, že se určitě bude zlobit. Konkrétně dneska večer se tady bude řádit před 3 sestrama, před jejich vystoupením. A bude tady takové, řekl bych, vyvrcholení celoodpolední soutěže ve hře na neviditelnou kytaru, air guitar. Takže umíte si představit, co se bude dít. Všichni to známe, každý to někdy udělá. A to říká, že ne, tak keca.
0: To je pravda.
1: No a budou fajn ceny, jo. Spousta oblečení, předplatné, časopisu Spark a podobně. Bude to paráda.
0: No. Fajn ceny, ale hlavně fajn muzika po celou dobu festivalu. Těšíme se na to, Patriku, já doufám, že se nám všechno vyvede a že se spolu zase potkáme třeba za 2 dny a zhodnotíme to.
1: Já taky doufám, děkuju.

0: Tento rok speciál natáčíme přímo v dějišti festivalu Holba Rock na grilu a já tady mám vlastně čerstvý kousek po koncertě. Pepa Michálek, čau.
1: Čau všichni, ahoj.
0: Můžete vidět, má ještě žízeň, protože před malou
1: chvíli. Brutální.
0: Jste dohráli parádní set, tak prosím tě, jak
1: Děkujeme.
0: Se hrálo?
1: Ty ho viděl jsi to sám, lidi jsou tady kouzelní, nás to tady vždycky hrozně baví a tohle je krásný festival. Hrálo se krásně, no, co ti mám říct?
0: I jako v tu hodinu, bylo teplo, ale lidi přišli. Když jsi tam poběhal mezi něma, jsem si všiml.
1: Ale tak když prostě vidíš, že to lidi baví a baví to tebe, tak jdeš prostě za nima, jako chceš být s nima blízko, že? To tak je.
0: Prosím tě, co ty vlastně a ty a letní festivaly, máš je radši než kluby?
1: To se úplně nedá říct, jakože to léto prostě vybízí k tomu hrát venku, ideálně na větší stage s dobrým zvukem, ale potom prostě na podzim se začneš zpátky do klubu, jsi zase blízko, prostě ten rock'n'roll je o tom být blízko lidem a to je, jako každý má svoje.
0: Takže jsi rád, že se to takhle hezky střídá, prostě léto.
1: Jasný, to je nejlepší.
0: Prosím tě, jaké jsou vaše aktuální plány do budoucna?
1: to zní hrozně klišovitě, ale hrát.
0: Ale to je úplně nejlepší, protože ta odezva těch lidí nepotřebuje.
1: Máme venku novou desku, nový album, zítřek by nemusí, takže ho chceme dostat vlastně do každého koutu republiky a budeme jezdit, co to půjde.
0: No, a my budeme rádi určitě chodit. Pepa Michálek, jsem rád, že jsi našel čas a ať se daří, díky, čau.
1: Mějte se parádně, čau.

0: Aktuální rok speciál na rádiu Čas Rok a televizi Rebel točíme přímo v dějišti festivalu Holba Rok na grilu 2026. A jak můžete vidět, já tady mám dalšího hosta. Moc děkuji za jeho čas, Radim Pařízek mladší, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Tak, jak si užíváš letošní ročník?
1: Je to úžasné. Já jsem strašně rád za tu podporu. Za tu neutuchající podporu, kterou nám ti fanoušci dávají. A ten line-up je podle mě skvělý. Já sám si to užívám a ta atmosféra je jedinečná. Já teda obrazil jsem hodně akcí, ale neříkám, že je úplně dokonalá, ale je prostě absolutně jedinečná. Taková srdcová.
0: Je domácí.
1: Je domácí, je to tak.
0: Ty jsi to vlastně včera užíval z pozice hudebníka, dneska si to můžeš užít z pozice návštěvníka, i když samozřejmě vnímáš to asi pořád jinak, že...
1: Jasně.
0: Ale je to rozdíl takhle vnímat tu akci?
1: Určitě. Já vždycky v ten den koncertu mám takový stres, protože že člověk chce všechno zvládnout, chce, aby všechno bylo aspoň průměrně dokonale, jak někteří říkají, a pořád přemýšlí nad tím, jestli na něco nezapomněl, jestli všechno je ošetřené. Po tom koncertě už je to trošičku lepší, ale pořád je člověku ještě ten adrenalin a je to takové, je to určitě jiné. Dneska si to teda užívám úplně jinak a jsem trošku víc v pohodě.
0: Máš to jako já, že asi po každé akci řeknu, že jsem mi udělal špatně a že jsem to měl udělat líp.
1: To je podle mě asi jako součást toho to dělat dobře, protože vždycky je potřeba vypilovat ještě ty věci, které nedopadly, ale já si myslím, že se to letos strašně daří. Mm-hmm. I vám, i všem tady si myslím, že to je opravdu skvělé.
0: Já se často ptám, když mám možnost mluvit s nějakým takhle hudebníku, rozdíl ty festivaly anebo kluby. Jak je to u tebe? Preferuješ něco z toho nebo jsi rád, že se to střídá?
1: Je to jiné, protože přece jenom do toho klubu ti lidi přijdou přímo na tu kapelu. A musím říct, že na některých festivalech, nenutně možná třeba tady, ale na některých je potřeba si ty lidi získat. A je tam pořád nějaká taková ta bojovnost na začátku, opravdu tam prostě ze sebe nechat úplně všechno, vlastně stejně jako v tom klubu, ale tady je to ještě podpořené tím, že člověk si fakt ty lidi musí trochu získat. A je to určitě trochu jiné, ale zase je to takové otevřenější a ti lidi dávají možná trošku jinak to srdce, než ho dávají v tom klubu, takže určitě je to jiné.
0: Jak vlastně ve tvých očích ten festival rostl? Když si vzpomínáš, když jsi byl poprvé na Holbě a když se ohlídneš za těma rokama a podíváš se teď na ten aktuální ročník?
1: Tak kromě změny místa, to roste určitě jako v míře organizace, vůbec v tom celém zvládnutí. Učíme se strašně moc věcí, které ještě opravdu chceme dotáhnout do toho plného konce, hlavně pro ty diváky, aby si to mohli co nejvíc užít. A snažíme se pilovat ty malé drobné věci, které prostě vždycky nastanou. Ale celkově je tady strašně vidět pořád ty stejné tváře, ty skupinky lidí, ty kamarády, kteří tady prostě rok co rok jezdí a užívají si to a už to mají vlastně jako nějakou svoji prostě kultovní akci. A já si toho strašně vážím, protože říkám, v té atmosféře je to strašně cítit. Takže určitě to roste a roste to krásným, nádherným směrem podle mě.
0: A my už se teď těšíme na příště, a to jsme ještě neskončili. Děkuju moc, Radíme, za tvůj čas.
1: Díky.
0: A my pojďme na další muziku.

0: Dnešní rok speciál se pomaličku chýlí ke svému konci, ale já tady mám ještě jednoho hosta, hostku. Zuzka, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, ty máš tady na letošním ročníku na starost backstage.
1: Je to tak.
0: To znamená, že tady si kapela ani nebrnkne nebýt tvého svolení.
1: No, je to tak jako podobný, já to mám na starosti, že se svojí kolegyní backstage staráme se o kapely, celý catering, mě ještě potom volají do vysílačky, když někdo přijede, tak si je tady zaparkujeme krásně a mají celkový krásný servis.
0: Máte v uvozovkách to štěstí na to, že jsou tady nějaké jako vytříbené požadavky?
1: Vytříbené požadavky asi ne. Tak klasicky, že nějaké vody, alkoholy a akorát vlastně děláme trošku speciální šatny pro Pretty Maids.
0: Jaké jsou zatím kapely, co tady jezdí?
1: Jsou zlatíčka. Jo. Fakt jsou strašně boží, komunikativní, užívají si to a chtějí to dělat a hlavně jako lidi jsou tak jako skvělí.
0: A to nás čeká ještě taky dneska příjezd kapely Pretty Maids.
1: Ano.
0: Historický okamžik tady na holbu, těšíš se na ně?
1: Já se na ně hrozně těším. A je to prostě úplně velká kapela, že jo, mám dokonce u sebe CDčko na podpis, takže se na to těšíme, až mi ji podepíšou.
0: Těšíme se, my se těšíme taky, těšíme se zároveň vám i děkujeme, jestli jste byli tady na holbě, protože tohle bylo takové malé ohlédnutí, už teď se těšíme na příští rok. No ale pro dnešek je to vše, já vám děkuju taky tobě, Zuzko.
1: Já ti taky děkuju, Tome.
0: Udělala čas a vy se mějte, bando, od nás ještě jeden klip na závěr a příští týden zase v dalším rok speciálu.

0: Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

našlapaným programem s Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na

pohodový podvečer všem, kdo ladí vlny Rádia Čas Rock. Tak jako každý čtvrtek i dnes máme pro vás další díl pokecu spojeného s muzikou. Ve studiu Rádia Čas Rock David Zbavitel, no a my odstartujeme úvodním songem tohoto dílu. Mým hostem v tomto díle je frontman kapely Pretty Maids Ronnie Atkins. Tak dobrý poslech a ostrý zvuk.

0: Úvodní song tohohle dílu pořadu Backstage je za námi, dali jsme si Pretty Maids. Pojďme na první otázku. Pretty Maids mají alb celkem dost, no ale otázka zněla, nebo ta první bude znít na to, které album nejvíc formovalo identitu kapely. Myslím, že spousta lidí si nás samozřejmě spojuje se starší tvorbou z 80. let. Podle mě třeba album Red Hot and Heavy z roku 1984 a především Future World z roku 1987. Myslím, že právě na těchto dvou deskách jsme se tak nějak našli, našli jsme svůj vlastní styl a vlastní identitu. Pak samozřejmě následovala spousta dalších alb, ale musím taky zmínit desku Pandemonium z roku 2010. Nikdy jsme vlastně úplně nezmizeli, jen jsme měli dlouhou pauzu. A tahle deska kapelu znovu nastartovala. Další otázka zní podobně. Když jsme mluvili o albech, tak mohl by si vybrat nějakou písničku, která právě sformovala Pretty Maids?
1: You mean Future World?
2: Yeah.
1: Oh, absolutely.
0: Yeah. Myslím, že jsme napsali spoustu dobrých písní, ale kdybych měl vybrat jednu a říct, tohle jsou Pretty Maids, tak podle mě je to Future World. Pořád mě baví hrát živě, to nemůžu říct o všech skladbách, ale Future World pořád hraju moc rád, protože má obrovskou energii a skvěle ukazuje, o čem naše kapela je. Je tam kombinace zpěvu, dobrého kytarového riffu a kláves. Právě tahle píseň vlastně hodně definovala náš styl, takže ano, pořád jí mám rád, no a hlavně fanoušci taky.
1: And the fans love it.

0: Další muzika dnešního dílu pořadu Backstage je za námi. Ladíte vlny rádia Čas rok a posloucháte muziku a pokec s Pretty Maids, tedy s Ronnie Atkinsem. Jeden z nejhranějších hitů, Please Don't Leave Me, existuje nějaký příběh téhleté písničky?
1: Well, basically, you know, the story about Please Don't Leave Me is a little funny now, because, I mean, we did, in 91, when we recorded the album called Syndicate, you know, which from...
0: Příběh kolem Please Don't Leave Me je vlastně docela vtipný. Když jsme v roce 1991 nebo 92 nahrávali album Syndicate, ze kterého tato skladba pochází, chtěli jsme udělat tvrdší desku, víc postavenou na kytarách a ubrat balady. Vlastně jsme tam žádnou moc nechtěli, protože psát balady pro nás bylo vždycky poměrně snadné. A měli jsme ten single z roku 1982 od Johna Sykesa a Phila Lynotta. Pamatuju si, že jsme tu píseň, nebo že jsem tu píseň tehdy miloval stejně jako Kena, tak jsme si řekli, že bychom ji možná mohli nahrát jako bonus. Původně to měl být opravdu jenom bonusová skladba. Tehdy jsme jezdili po Kodani s člověkem z vydavatelství a poslouchali celé album v autě. Protože jsme vždycky chtěli vědět, jak právě v autě deska zní. Tak jsme pustili celé album, všechno dobré, všechno v pořádku a na konci zazněla tahle skladba. Ten člověk se zeptal, co je tohle? Řekli jsme mu, to je bonus. A on na to, bonus? To si snad děláte srandu. Takže ano, nejdřív se skladba objevila na kompilaci, no a kde byla spousta popových věcí a v Dánsku se z ní stal hit. Potom jsme jí dali pořádný videoklip, oficiálně ji vydali. Musím říct, že z videa jsem zrovna moc nadšený nebyl, ale skladba se stala velkým hitem v Japonsku a celkem uspěla na mnoha místech i v Evropě. No a pořád ji hrajem.
1: Japan and a hit more or less in Europe, you know, yeah, a lot of places. So and we still played, yeah.
0: Pojďme na další otázku a to jsou solová alba Ronnieho Atkinse. Působí na mnoho fanoušků mnohem osobněji i trošku hlubším dojmem. Otázka samozřejmě zněla, jestli tady tohle působení nebo ty solová alba ovlivnila i diagnóza Ronnieho Atkinse.
1: It was definitely connected to my illness, you know, because it's very reflecting and very actually...
0: Rozhodně to souviselo s mou nemocí, protože jsou hodně introspektivní a opravdu velmi osobní. Jsou napsané skutečně od srdce. A byl to můj způsob, jak se s tím vším vyrovnat. Když si dneska poslechnu třeba první album One Shot, myslím, že všechna ta alba jsou dobré a je na nich spousta dobrých písní. Ale když si je poslechnu dnes, dokážu z nich vycítit, v jakém rozpoložení jsem tehdy byl. Je to vlastně něco jako autoterapie. Ale jsou to dobré desky, jsem na ně opravdu hrdý, protože jsou upřímné. Možná trošku jemnější než Pretty Maids, ale na všechny tři alba jsem opravdu hodně hrdý.
1: Pretty Mates is, you know, but it's three albums that I'm really proud of.

Potřebujete odstranit res nebo staré nátěry? Tryskání a pískování v areálu Monta Nový Jičín. Volejte na 730 57 10 92.

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
2: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

Nazdar všichni rockeři, kteří rádi sledujete nebo posloucháte Rock Speciál. Jak můžete vidět, pokud sledujete televizi Rebel, tak se nacházíme venku, a to konkrétně na letošním ročníku festivalu Holba Rock na grilu. Takže dnes velice speciální. Ještě jednou všechny vítám v dalším Rock Speciálu. Tak přesně takhle doufám, že se budou hýbat i návštěvníci, protože v momentě, kdy to točíme, tak je všechno před námi. A návštěvníci víte, že Holba Rock na grilu, to je každoroční oslava Rádia Čas Rock. Letos už je to krásných 15 let. Takže co třeba? No třeba velká oslava. A i ten letošní line-up tomu odpovídá. My si každopádně v tom dnešním dílu budeme hrát kapely, které tady vystoupily v minulosti. A že jich bylo. Takže takový malý výcuc. Jednu si dáme právě teď, no a potom už zkusíme někoho najít.

0: Aktuální rok speciál natáčíme přímo v dějišti festivalu Holba Rock na grilu a natáčíme to vlastně ještě předtím, než to všechno vypukne. A se mnou je tady Patrik Kout, ahoj.
1: Ahoj.
0: Vlastně člověk, který tak trošičku za to všechno může, protože...
1: Tak trochu.
0: Hodně věcí tady máš na starost, prosím tě, tak jak probíhaly přípravy toho letošního festivalu?
1: No v pohodě, tak člověk už zná prostředí, jo, samozřejmě vždycky se vyskytne něco, co je potřeba řešit, nikdy to není úplně stejně, jo, ale myslím, že v pohodě.
0: Ty jsi to naznačil a vlastně já musím říct, ty nejsi žádný zelenáč, co se týče plánování akcí, ale umíš tam docela chodit. I přesto, po těch letech, jsou věci, které tě někdy dokážou překvapit?
1: Vždycky. A vždycky je to lidský faktor. Takže tak.
0: Letos máme 15 let, rádia Čas Rock. Jaká to bude oslava podle tebe? Protože těch tam 15, to někdy zlobí to dítko samozřejmě, tak bude se zlobit tady.
1: Já myslím, že se určitě bude zlobit. Konkrétně dneska večer se tady bude řádit před třema sestrama, před jejich vystoupením. A bude tady takové, řekl bych, vyvrcholení celoodpolední soutěže ve hře na neviditelnou kytaru, air guitar, takže umíte si představit, co se bude dít. Všichni to známe, každý to někdy udělá, a to říká, že ne, tak keca. No a budou fajn ceny, jo, spousta oblečení, předplatné časopisu Spark a podobně. Bude to paráda. No.
0: Fajn ceny, ale hlavně fajn muzika po celou dobu festivalu. Těšíme se na to, Patriku, já doufám, že se na všechno vyvede a že se spolu zase potkáme třeba za 2 dny a zhodnotíme to.
1: Já taky doufám, děkuju.

0: Tento rok speciál natáčíme přímo v dějišti festivalu Holba Rock na Grilu. A já tady mám vlastně čerstvý kousek po koncertě. Pepa Michálek, čau.
1: Čau všichni, ahoj.
0: Můžete vidět, máš ještě žízeň, protože před malou...
1: Brutální.
0: Jste hráli parádní set, tak prosím tě, jak
1: děkujem.
0: Se
1: hrálo? Ty viděl jsi to sám, lidi jsou tady kouzelní, nás to tady vždycky hrozně baví a tohle je krásný festival. Hrálo se krásně, no, jak ti, co ti mám říct?
0: I jako v tu hodinu, bylo teplo, ale lidi přišli. Když jsi tam poběhal mezi něma, jsem si všiml.
1: Ale tak když prostě vidíš, že to lidi baví a baví to tebe, tak jdeš prostě za nima, jako chceš být s nima blízko, že? To tak je.
0: Prosím tě, co ty vlastně a ty a letní festivaly, máš je radši než kluby?
1: To se úplně nedá říct, jakože to léto prostě vybízí k tomu hrát venku, ideálně na větší stage s dobrým zvukem, ale potom prostě na podzim se začneš zpátky do klubu, jsi zase blízko, prostě ten rock'n'roll je o tom být blízko lidem a to je, jako každý má svoje.
0: Takže jsi rád, že se to takhle hezky střídá prostě léto.
1: Jasný, to je nejlepší.
0: Prosím tě, jaké jsou vaše aktuální plány do budoucna?
1: To bude z toho zní hrozně klišovitě, ale hrát.
0: Ale to je úplně nejlepší, protože ta odezva těch lidí jde potom vidět.
1: Máme venku novou desku, nový album, Zítřek být nemusí, takže ho chceme dostat vlastně do každého koutu republiky a budeme jezdit, co to půjde.
0: No, a my budeme rádi určitě chodit. Pepa Michálek, jsem rád, že jsi našel čas a ať se daří, díky, čau.
1: Mějte se parádně, čau.

0: Aktuální rok speciál na rádiu Čas Rok a televizi Rebel točíme přímo v dějišti festivalu Holba Rok na grilu 2026 a jak můžete vidět, já tady mám dalšího hosta. Moc děkuji za jeho čas, Radim Pařízek mladší, ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Tak, jak si užíváš letošní ročník?
1: Je to úžasné, já jsem strašně rád za tu podporu, za tu neutuchající podporu, kterou nám ti fanoušci dávají. A ten line-up je podle mě skvělý, já sám si to užívám a ta atmosféra je jedinečná. Já teda obrazil jsem hodně akcí, ale neříkám, že je úplně dokonalá, ale je prostě absolutně jedinečná. Taková srdcová.
0: Je domácí.
1: Je domácí, je to tak.
0: Ty jsi to vlastně včera užíval z pozice hudebníka, dneska si to můžeš užít z pozice návštěvníka, i když samozřejmě vnímáš to asi pořád jinak, že...
1: Jasně.
0: Ale je to rozdíl takhle vnímat tu akci?
1: Určitě. Já vždycky v ten den koncertu mám takový stres, protože že člověk chce všechno zvládnout, chce, aby všechno bylo aspoň průměrně dokonale, jak někteří říkají, a pořád přemýšlí nad tím, jestli na něco nezapomněl, jestli všechno je ošetřené. Po tom koncertě už je to trošičku lepší, ale pořád je člověku ještě ten adrenalin a je to takové, je to určitě jiné. Dneska si to teda užívám úplně jinak a jsem trošku víc v pohodě.
0: Máš to jako já, že asi po každé akci řeknu, že jsem mi udělal špatně a že jsem to měl udělat líp.
1: To je podle mě asi jako součást toho to dělat dobře, protože vždycky je potřeba vypilovat ještě ty věci, které nedopadly, ale já si myslím, že se to letos strašně daří. Mm-hmm. I vám, i všem tady si myslím, že to je opravdu skvělé.
0: Já se často ptám, když mám možnost mluvit s nějakým takhle hudebníku, rozdíl ty festivaly anebo kluby. Jak je to u tebe? Preferuješ něco z toho, nebo jsi rád, že se to střídá?

0: Je to jiné. Je to jiné, protože přece jenom do toho klubu ti lidi přijdou přímo na tu kapelu. A musím říct, že na některých festivalech, nenutně možná třeba tady, ale na některých je potřeba si ty lidi získat. A je tam pořád nějaká taková ta bojovnost na začátku, opravdu tam prostě ze sebe nechat úplně všechno, vlastně stejně jako v tom klubu, ale tady je to ještě podpořené tím, že člověk si fakt ty lidi musí trochu získat. A je to určitě trochu jiné, ale zase je to takové otevřenější a ti lidi dávají možná trošku jinak to srdce, než ho dávají v tom klubu, takže určitě je to jiné.
1: Jak vlastně ve tvých očích ten festival rostl? Když si vzpomínáš, když jsi byl poprvé na Holbě a když se ohlídneš za těma rokama a podíváš se teď na ten aktuální ročník?
0: Tak kromě změny místa, to roste určitě jako v míře organizace, vůbec v tom celém zvládnutí. Učíme se strašně moc věcí, které ještě opravdu chceme dotáhnout do toho plného konce, hlavně pro ty diváky, aby si to mohli co nejvíc užít. A snažíme se pilovat ty malé drobné věci, které prostě vždycky nastanou. Ale celkově je tady strašně vidět pořád ty stejné tváře, ty skupinky lidí, ty kamarády, kteří tady prostě rok co rok jezdí a užívají si to a už to mají vlastně jako nějakou svoji prostě kultovní akci. A já si toho strašně vážím, protože říkám, v té atmosféře je to strašně cítit. Takže určitě to roste a roste to krásným, nádherným směrem podle mě.
1: A my už se teď těšíme na příště, a to jsme ještě neskončili. Děkuju moc, radíme za tvůj čas.
0: Díky.
1: A my pojďme na další muziku.

0: Dnešní rok speciál se pomaličku chýlí ke svému konci, ale já tady mám ještě jednoho hosta, hostku. Zuzka, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Prosím tě, ty máš tady na letošním ročníku na starost backstage.
1: Je to tak.
0: To znamená, že tady si kapela ani nebrnkne nebýt tvého svolení.
1: No, je to tak jako podobný, já to mám na starosti, že se svojí kolegyní backstage staráme se o kapely, celý catering, mě ještě potom volí do vysílačky, když někdo přijede, tak si je tady zaparkujeme krásně a mají celkový krásný servis.
0: Máte v uvozovkách to štěstí na to, že jsou tady nějaké jako vytříbené požadavky?
1: Vytříbené požadavky asi ne. Tak klasicky, že nějaké vody, alkoholy a akorát vlastně děláme trošku speciální šatnu pro Pretty Maids.
0: Jaké jsou zatím kapely, co tady jezdí?
1: Jsou zlatíčka. Jo. Fakt jsou strašně boží, komunikativní, užívají si to a chtějí to dělat a hlavně jako lidi jsou tak jako skvělí.
0: A to nás čeká ještě taky dneska příjezd kapely Pretty Maids.
1: Ano.
0: Historický okamžik tady na holbu, těšíš se na ně?
1: Já se na ně hrozně těším. A je to prostě úplně velká kapela, že jo, mám dokonce u sebe CDčko na podpis, takže se na to těšíme, až mi ji podepíšou.
0: Těšíme se, my se těšíme taky, těšíme se zároveň vám i děkujeme, jestli jste byli tady na holbě, protože tohle bylo takové malé ohlédnutí, už teď se těšíme na příští rok. No ale pro dnešek je to vše, já vám děkuju taky tobě, Zuzko.
1: Já ti taky děkuju, Tome.
0: Udělala čas a vy se mějte, bando, od nás ještě jeden klip na závěr a příští týden zase v dalším rok speciálu.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací